Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Hacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Vítáme vás po týdnu opět na našem revelském baru, do kterého tentokrát zavítal vzácný host, kterým je Martin Šindy.
1: Čau, jsme moc rádi, že jsi tady, že jsi udělal čas, a abych se teda představil trošičku, tak je to jeden z hlavních promotérů festivalu Brutal Assault, ale taky Made in Fine Festival.
0: Ale když se nacházíme tady v baru, tak co ty a nějaký oblíbený nápoj? Pivo, víno?
2: Já jsem spíš na pivo než na víno. Vínu hodně nerozumím, takže tam se úplně necítím jako ryba ve vodě, ale pivo tam jo, tam je to lepší.
1: Desítka, dvanáctka?
2: Desítka nebo dvanáctka, je to různý, na co máš chuť, mám rád ty jako různý jiný než klasický ležáky, takže podle nálady, podle příležitosti, nejsem až tak vybíravý.
1: Začíná festivalová sezóna a pro tebe, nebo nejenom pro tebe, to bude o mnohem větší nálož, protože vy máte pod sebou dva festivaly, už to zaznělo a taky to ještě zazní, ale než se do toho pustíme, tak si můžeme dát nějakou muziku. A první výběr, ten můžeme nechat na tobě. Takže co si dáme?
2: Já bych asi sadil na jistotu a dal bych Wasp.
0: Tak jo, tady jsou.

0: Vítejte ještě jednou v Rebelském baru, kde dnes máme jednoho z promotérů festivalů Basin Fire Fest a Brutal Assault. Řekl jsem dva festivaly, ono to jsou poměrně rozdílné festivaly, takže jaké to je připravovat takové dvě akce?
1: Je to víc než připravovat jednu akci a méně než připravovat tři, ale samozřejmě, když se budeme bavit vážně, spousta těch činností se opakuje, x věcí můžeš vlastně okopírovat, ale zároveň jsou tam jako značné odlišnosti i kvůli tomu, že každá z těch akcí je jinak velká, vyžaduje si jinou přípravu, jiné plánování na Brutalu, ten Brutal prostě násobně větší, i co se týká nějakých doprovodných věcí, servisu a tak dál, takže tam je to nepoměrně náročnější.
2: A co tým lidí, kteří se na tom podílejí, jsou ve spáleném Poříčí a pak se všichni přesunou do Josefova na Brutal Assault?
1: Jo, samozřejmě využíváme i ty personální provázanosti, to znamená skoro všichni, co pracují pro Basin, tak zároveň pracují i pro Brutal. Je to nejlogičtější spojení to takhle personálně propojit.
0: Vy si Brutal vlastně děláte od začátku podle sebe, ale ten Basin jste nějakým způsobem přebrali. Zachovali jste některé věci nebo jste to zrestartovali kompletně?
1: Určitě jsme zachovali půdorys festivalu, část týmu zůstala, nebo těch lokálních lidí, kteří vlastně u toho Basinu jsou mnohem díl než my, tak jsou tam stále, jsme za to rádi, protože právě to propojení i v rámci té lokálnosti dává jako perfektní smysl, takže jo, využíváme to a co se týká těch změn, tak ty si myslím, že především co se týká line-upu, nějakého zabezpečení, servisu, tam doufám, že jsme přinesli nějaké inovace.
2: My si dáme teď krátkou přestávku, kterou vyplní muzika, ale za chvíličku jsme zpátky.

0: Na čas roku nebo na televizi Rebel pokračuje pořad Rebelský bar, kde máme dneska speciálního hosta, kterým je Martin Šindy. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Bavíme se o Basin Firefestu, který vlastně zažil takovou reinkarnaci po nějaké době. Co vás vlastně vedlo k tomu začít znovu tenhleten festival provozovat nebo rozjet?
1: My vlastně ten festival známe dlouhou dobu, ještě dávno předtím, než jsme do něj vstoupili, tak jsem na něm snad i dvakrát, možná třikrát byl. S Pepou se známe celý ty roky a vlastně, když se nějak z větší části rozpadl tým, který Basin do té doby pořádal, tak nám přišlo líto, aby ten festival zaniknul. To znamená, bylo logické, nebo prostě dohodli jsme se, že do toho vstoupíme a od té doby v tom jsme.
2: A reakce lidí byla jaká, když jste to přebrali?
1: Možná měli trošku obavu, co se z toho stane, z toho festivalu ve smyslu dramaturgickém. My jsme tam s tím teda měli samozřejmě nějaký záměr tam tu dramaturgii trošku vychýlit směrem k Brutalu nebo hledat tam průnik vlastně dramaturgických obou festivalů, ale věřím, že teda jsme snad nikoho nesklamali nebo neodradili, protože si myslím, že je to jakoby velmi zdravý mix nebo dobrý mix mezi tím, co Basin býval a co je v současné době.
2: Děláte to víceméně nějakou dobu, nemoc dlouho, ale za tu krátkou dobu nějaké jméno, kdybys měl jedno vypíchnout, na které si fakt hrdý, že se vám podařilo tam dostat?
1: Určitě si myslím, že největším jménem za poslední roky byly Ghost a byla to taková malá prověrka technické produkce a nastavení procesů, které vlastně takovéhle velké jméno vyžaduje, aby byly splněny. Mm.
0: A byla některá kapela, která se trošku vymkla třeba kontrole a uspořádala si na festivalu opravdový večírek, třeba sama pro sebe nebo?
1: Byla tam jedna taková kapela Suffocation před, nevím, asi dvěma, třema lety našli zálibu ve čtyřkolkách a udělali si v backstage takovou malou rally, ale všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je dobře.
2: My si dáme další muziku a za malou chviličku to snad dopadne dobře i tady na baru.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru. Neutekl nám ani náš host, kterým je Shindy. My se s ním teď bavíme hlavně o festivalu Basin Fire Fest, tak to pojďme se sumírovat. Kdy proběhne a kdo tam vystoupí a na co se lidé můžou těšit?
1: Festival začíná 24. června, končí 27. Vlastně je to mezi středou a sobotou. Návštěvníci můžou přijet už v úterý, kdy pro ně otevřeme parkoviště, kemp a hospodu nebo nějakou takovouhle podobnou zábavu na úterní odpoledne nebo podvečer. Od středy se začíná hrát a jede to každý den plnohodnotný program.
2: A z těch kapel, které se vyskytnou na festivalu?
1: Těch kapel si tam určitě každý najde hned několik. Vypíchnul bych určitě Wasp, Apokalyptiku, Steel Panther, je tam toho velká spousta. Z českých kapel třeba Root tam zahrají jedno ze svých dvou letních vystoupení, protože díky věku už toho tolik nebude. Takže věřím tomu, že ta soupiska nebo ten line-up je dostatečně nabitý, aby si tam každý našel to svoje.
2: Tak pojďme si dát jednu hudební pozvánku právě teď.

0: V našem rebelském baru se dneska bavíme jednak o festivalu Basin Firefest, ale také o Brutal Assault. Tak pojďme se také zeptat našeho hosta, kterým je Martin Šindy, který tohleto všechno páchá, kdy a kde proběhne Brutal Assault a na jaké kapely se tam můžeme těšit.
1: Určitě Brutal proběhne od 5. do 8. srpna, je to středa až sobota, ale už v úterý tam bude warm-up, taková prostě party pro nedočkavé, takže kdo chce přijet včas, zaparkovat v klidu, postavit si stán, nechat se odbavit a užít si muziku, tak může přijet už v úterý. Festival se odehrává v krásné pevnosti Josefov u Jaroměře. Věřím tomu, že spoustě diváků je ta lokalita známá.
2: Ano. Na Basin vlastně si můžou muziku užít takový i ti příznivci, řekněme, toho lehčího roku, ale na Brutalu tak tam to bude už dle názvu opět trošičku, řekněme, tvrdší, šílenější. Nebudou chybět ani doprovodné aktivity, kterých tam teda máte požehnaně, takže i letos se můžou diváci těšit. Na co?
1: Je jich tam spousta pro malé, pro velké, pro děti, pro dospělé, spousta doprovodného programu. Já než bych to všechno vyjmenoval, tak to bychom tady byli do půlnoci, takže jenom v rychlosti je tam spousta výstav, je tam spousta míst, kam si zajít jenom odpočinout, je tam spousta míst, kde jenom budeš objevovat ty věci, protože spousta instalací je třeba designových, přednášky, hororové kino, fear house, kde se můžeš nechat vystrašit, hospoda, kde si můžeš dát pivo do skla.
0: Je toho opravdu
2: ale
0: hodně.
2: Ale samozřejmě plno kapel, jo? Kolem 150 asi?
1: Kolem 150 vystupujících během 4 dnů.
0: Jak to máš ty jako pořadatel? Stihneš se na nějakou kapelu podívat? Uděláš si čas?
1: Já se stihnu na nějakou kapelu podívat zpravidla, když náhodou procházím okolo. To jsou občas i milé překvapení, nebo sám sebe překvapím tím, že takhle po cestě něco pochytím. Nicméně určitě si rád zaplánuju. Primus bych rád strašně viděl, Body Count bych rád viděl. Je tam spousta kapel, ale v mém případě mým plánování je více potěšení, protože v opačném případě je to zklamání, pokud mi to uteče.
2: Dobře, no. Závěrem mě napadá ještě jedna otázka, ke které nám asi nic neřekneš, ale příští rok bude 30. ročník. Takže co nám řekneš o něm už s ročním předstihem?
1: Připravujeme se na to, chceme ten ročník nějakým způsobem ozvláštnit, ale nejsme typ festivalu, který by udělal ohňostroj nebo si tam objednal jednu největší kapelu v historii festivalu. Chceme spíš menšími, drobnými detaily ten festival příští 30. ročník udělat něčím speciálním.
2: Dobře, ale my si do té doby užijeme ten letošní ročník.
0: Přesně tak. To bylo dnešní vydání Rebelského baru. My se s vámi loučíme a těšíme se zase příště na viděnou. Ahoj.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: jdeš do toho? To je výzva, co?
1: Chtělo by.
0: Jelikož nám začíná nový pracovní týden, tak je určitě na čase se pořádně protáhnout, procvičit končetiny a vydat se čelem k novým výzvám. K tomu začíná i nová várka ostrého budíčku, u kterého vás vítá Ivoraška a Tomáš Michalík.
1: Krásné ráno, jako opravdu s přibývajícím věkem tu a tam cítím, že to ranní protáhnutí by bylo na místě a že by to vůbec nebylo na škodu. Akorát se trošku nechceš vždycky, no. Jako. Hlava by chtěla, tělo na to reaguje hůře, no. Nicméně nám nezbývá nic jiného, než se protáhnout alespoň hudebně a tak pro vás chystáme muziku do první společné hodinky, kterou odpálíme taky z vohnouty.
0: Zazní také muzika ze seriálu Mesh od Manic Street Preachers.

0: Hned vedle ve studiu, ve zpravodajské redakci je už připraven Honza Gabelčík, takže mu předáváme slovo. On vám na oplátku řekne, co se nového děje kolem nás a taky, jak to vypadá na cestách.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Časrok.
7: S komplikacemi teď musíme počítat na Novojčínsku. Mezi Bravanticemi a Klimkovicemi boural autobus. Na místě zasahuje policie, ta taky řídí dopravu, jezdí se k Ivadlově. A problémy jsou taky ve Vsetíně. Na křižovatce ulic Generála Klapálka a Jasenické tady bourala dvě osobní auta.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gabelčík. Mobily na školách budou zakázané. Ani o přestávkách je podle televize LTV Plus nebudou moct využívat žáci v mateřinkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií. Nový návrh zákona by měl platit od září příštího roku.
10: Morava aktuálně.
7: Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 500 000 korun. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovic do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba takzvané Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Malcer.
11: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede tranzitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
7: Celý projekt by měl být hotový v závěru roku 2030. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. V šestém utkání si v Tbilisi připsali páté vítězství. Naději na postup do semifinále jim vzala hladká výhra Estonska nad Černou horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná pondělní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: systém, znamená pitný režim, rozumíme si, ano.
1: Aha, dobře.
0: Nesmíš to, samozřejmě,
1: kolik?
0: Nesmíš to přehnat. A nebudu říkat kolik. Ale včera jsme se třeba jeli s rodinkou ošváchnout do lomu v Olešné a to byla paráda.
1: Bylo to fajn.
0: To bylo velké osvěžení.
1: Jo. My taky, my jsme včera využili toho, že švára s rodinkou odjel pryč daleko k moři. Jsme si jim nasačkovali do bazénu domů.
0: Ale musíš využít
1: jako situace. Česká rodinka jsme byli včera, no, prostě, no. Ale bodlo to, já jsem se potom ještě vydal na kolo. Aha. Nakonec to teda byla o mnoho kratší trasa, než jsem měl v plánu, protože fakt bylo vedro, no, takže.
0: Takže zase první pit stop, to jistě.
1: No, nějak to tam se hezky smálo na mě, tak jsem tam zastavil. A ono je to taková fajn místo, tam není ani signál, takže tam tě nikdo nehledá, no.
0: Aha.
1: Takže fajn, no.
0: No, dobře, dobře.
1: Takže tak jsme se s tím potrápili. Takhle jsme to absolvovali my. Co vy? Dejte vidět, jak jste klidně zvládli tyto horké dny. No a co se týče dnešního dne, tak uvidíme, jak bude, ale malou nápovědou nám může být i předpověď Milana Gelnara.
0: Tady je.
2: Pondělí bude bez znamení rozjitřených emocí. Čeká nás den plný zvratů, od hádek a rozporů až po usmířování a emotivní vyjasňování. Dít se toho tedy bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít tendenci bojovat se všemi a se vším. Radci budou své emoce prožívat obzvláště vyhroceně a štíři by si měli dávat pozor na přecitlivělost v milostném životě. Blíženci prožijí hluboké pocity štěstí a harmonie. Váhy zaznamenají úspěch v kariéře a u střelců se projeví velký elán a magnetické charisma. Vodnáři mohou očekávat příjemné přilepšení do rozpočtu, naopak býci narazí na komunikační šum a v lásce. Lby budou mít chuť na hravé flirtování, kozorozi vsadí na svou vytrvalost a u panen i ryb bude pokračovat fáze klidu a setrvalého stavu. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Rádio Čas Rock. I v létě

0: rádiu Čas rok.
1: Čau jest všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas rok, o hodinku později na TV Rebel.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Dalšími zápasy včera a vlastně i dnes v noci pokračovalo mistrovství světa ve fotbale. Tomáši, musí se určitě nechat jedna věc a to, že je to takový turnaj, na kterém dochází k mnoha překvapivým výsledkům. Ostatně dvě takové zázračné remízy se zrodily včera.
2: To je pravda. Já si nemůžu pomoct, mně většina zápasů připadá podobných. Jako buď je to demolice, nebo řekněme jako jednoznačná záležitost, a nebo je to trápení favoritů, které nakonec vyjde, a nebo třeba je z toho bod. A pak je ještě třetí kategorie.
1: Třeba Čechů.
2: To jsou zápasy české reprezentace.
1: Ale to je samozřejmě ta kategorie, okay.
2: To si necháme jako třeba na čtvrtek, jo. A, no, vem si včera, jo. Španělsko, Japonsko, v pohodě, po 4 gólech jdeme slavit, v pohodě, jo. Ale třeba Němci v sobotu večer ti zachraňovali výhru proti Pobřeží Slovinoviny až v nastavení. No ale zpět k těm remízám.
1: Jo, protože včera večer odehráli druhé utkání Belgičané, po té úvodní překvapivé ztrátě bodu s Egyptem si chtěli určitě spravit chuť proti Iránu, jenomže nestalo se. Evropský celek zahodil několik vyložených šancí a navíc byl od 66. minuty v 10. a to po faulu Nathana Goye.
2: No a vzhledem tomu, že naopak Egypt dokázal zvítězit v dalším utkání, tak se vlastně dostal do čela této skupiny.
1: No podívej, no, co se tady ještě nestane. Když jsme u těch překvapení, tak po té, co malý karibský ostrůvek Curaçao obral o body Ekvádor, tak včera se radoval další outsider. V úvodním zápase obrali Kapverďané o body Španěli, no a nyní si na své konto připsali další bod, a to za remízu 2-2 z Uruguay.
2: Takže vidíte, ono to jde, ty body urvat. Já si myslím, že jedno velké překvapení nás čeká ve středu v noci. A nebo taky ne, no.
1: Ale jak říkám, k tomu
2: se ještě dostaneme. Teď pojďme na další muziku. Mistrovství světa ve

0: Podcast Rock.
1: Nový pracovní týden nám přináší také novou várku letní rokové jízdy. No a dnes budeme cestovat na jižní Moravu.
2: Paráda.
1: Jo.
2: Já to mám rád.
1: Jo? Proč?
2: Co? Proč?
1: Proč to tam máš?
2: No, já to místo mám spojené. Samozřejmě s turistikou. No a s velmi příjemným prostředím a také lidma.
1: Ty už ses během půl hodiny dvakrát přiznal, že rád piješ, jako víš o tom, jo?
2: Já nemluvím o víně.
1: Aha, dobře, tak dobře, to já špatně přebral. Nicméně, budeme cestovat na jižní Moravu z prostého důvodu. Dnešní výhrou letní rokové jízdy jsou totiž, pozor, hned 4 lístky na VESU Fest.
2: Tenhle ten festival se dá považovat už za tradiční, protože letos to bude 12. ročník. No a vy se můžete na místě těšit na plejádu celé české hudební scény, včetně takových veličin jako Škvor, Panoptiko, Lucia, Forest Jump a mnoho dalších.
1: Bude se myslet i na ty nejmenší, jednak děti do 120 cm mají vstup zdarma, ale oba dny zahraje třeba Maxim Turbulence, takže si můžete zaskákat hezky.
2: A co dospělí, kteří nemají 1,20
1: m? Ti si to zaplatí a můžu si taky zaskákat na Maxim Turbulence úplně tam. Raveneček, okay. Víš co, víš jak.
2: Okay.
1: Nicméně, dospělí můžou ušetřit za lístky, protože díky nám se tam můžou dostat zadarmo.
2: Ano, pro jistotu a pro množinu těch z vás, kteří neví o co go, připomínáme v rychlosti pravidla. Během našeho vysílání vám budeme, tak jako každý jiný všední den, postupně odtajňovat jednotlivá slovíčka, díky kterým odpoledne budete znát znění celé věty. No a pokud tuhletu větu správně nahlásíte v odpoledním driveu naší vaší rokové vráně Hance, tak vás za to odmění vstupenkami na danou akci. Dnes, jak už zaznělo, konkrétně soutěžíme o 4 vstupenky na Vesuv Fest, který se koná na Pastýřské louce 4. a 5. července.
1: Už za malou chviličku vám prozradíme první slovo, takže zůstaňte s námi, ještě předtím je tady další muzika.

0: Čas Rock.
1: Přesně tak, tahle ta letní roková jízda tentokrát pokračuje na Vezov Fest, Pastýřská Louka, Suchý Uboskovec, Oboskovic, tak, festival, který se koná 4. a 5. července. To už víte, co ovšem nevíte, je znění dnešní výherní věty.
2: No, trošku vám možná napoví, že vlastně převážná muzika, která tam během dvou dnů zazní, bude rocková. Mm-hmm. Bude to takový rok.
1: Ano, bude to rok. Tak, ano. Jdeme dál.
2: Ano, přesně, tohle slovíčko rok psáno z CK je prvním slovíčkem dnešní věty, která bude ještě obsahovat další tři, ale k tomu se dostaneme postupně.
1: Přesně tak.
2: Teď si zapamatujte, že slovo rok je tím prvním.
0: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Tak tohle je kapela White Lion, která nám dohrává uskupení, za kterým stála dvojice chlapíků, Vito Brata a Mike Tramp, počátkem 80. let v New Yorku, kdy se dali dohromady. Ačkoliv se jim předpovídala velká budoucnost, tak naopak v roce 92 se rozpadli.
1: No, přesně jak říkáš, dá se říct, že hlavním důvodem předčasného konce téhleté party byl kytarový mák, právě jeden z nich, Vito Brata, ten po rozpadu skupiny hudební biznis v podstatě úplně opustil, stáhl se do ústraní. Mělo to ale své důvody. Jednak se staral o nemocného otce a navíc on sám měl vleklé zdravotní problémy, což mu dlouho znemožňovalo hrát na kytaru na takové úrovni, jako by si sám představoval.
0: Tvrdí se, že tu a tam si s Mikem Trampem popovídají po telefonu, ale návrat na pódia striktně odmítá. Přesto se v trošku jiném složení po pár letech White Lion dali dohromady, ale jen do roku 2013, kdy šli opět k ledu. Nicméně, fanoušci na ně, i když začínali trošku zapomínat, tak před lety byli potěšeni, protože Mike Tramp se ke kapele vrátil. Pod názvem Mike Tramp's White Lion nahrál už dokonce 3 alba plná těch starých hitů v novém hávu, takže tam zazněly i znova pecky jako Wait nebo When the Children Cry. Přespíval to všechno znovu a i když, říkám, s jinou sestavou, tak ale stále tu a tam s tímto koncertem, projektem koncertuje.
1: Tolik tedy ke kapele White Lion, kterou jsme právě na čas roku slyšeli. Teď už jdeme dále a to ve společnosti amerických Incubus.
2: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Už za měsíc tuhle tu pecku možná uslyšíme i pěkně naživo na Holby Rock na grilu. Právě tam totiž Pretty Maids vystoupí a společně s námi oslaví 15 let Rádia Čas Rock.
1: No a taky jste mohli slyšet před touhle peckou, že nám popřál samotný Ronnie Atkins, takže za tomu strašně moc děkujeme a možná ho taky pozveme na štěpičku na Holbě. Třeba si dá.
0: Já bych s ním dal.
1: Já bych s ním taky
0: a
1: dal.
0: A budeme se každý vstup mluvit do chlastu.
1: A když... Když nebude chtít, tak si ji dáme sami.
0: Tak jo.
1: Dobře. Ale tak jako můžeme si ji dát samozřejmě s vámi, protože oslava 15, tak samozřejmě tam musí být na místě. Nicméně, tohle bude za měsíc, za dva dny, už to tady zaznělo. Mm-hmm. Tak, ale co nezaznělo, tak to je třeba kapela Muse.
0: Ale zazní.
1: Zazní.
0: Mezi 7 a 8 hodinou slyšíte z repráčku také Ghost.
1: No já myslím, že bychom si mohli dát také jeden kousek v podání kapely Eagles. Co na to Honza Kavelčík, tak to nevíme úplně přesně, ale víme, že nám v tuto chvíli dodá další porci čerstvých zpráv a určitě s ním koukneme i na dopravu.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Stále jsou problémy na Novojčínsku v obci Bravantice. Na výjezdu na Klimkovice boural autobus, dopravu tady řídí policie. Zdržíme se taky v Havířově. Na hlavní třídě ve směru na Ostravu před kruhovým objezdem u nákupního centra tady bourala 2 osobní auta. 2 auta se srazila taky ve Valašském Meziříčí v ulici Štěpánov. Nehoda 2 aut nás potrápí taky v Hranicích na Přerovsku, na Smetanově nábřeží, ve směru z centra na Černotín a nehoda 2 aut se řeší taky ve Vsetíně, na křižovatce ulic Generála Klapálka a Jasenické.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Radio Čas Rock. Právě.
10: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Kavelčík. Tropické počasí neustupuje, i když začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, před víkendem opět přijdou vedra. Na konci týdne můžou teploty znovu překračovat hranici až 35 stupňů, ochladit se má až příští týden.
12: Morava aktuál.
10: Ostrava dlouhodobě podporuje sportování dětí a taky proto proběhl už 6. ročník ostravských sportovních her. Více nám k tomu řekla radní Andrea Hofmanová.
13: Vedle pravidelných soutěžních aktivit, jako je třeba florbal, volejbal a další sportovní hry, jsme si letos pro studenty připravili také různé výzvy. Studenti šplhali, chodili pěšky do školy, řešili crossfitové challenge anebo skákali přes švihadlo.
10: Letošního ročníku se zúčastnilo přes 20 000 dětí. Ve Zlíně se připravme na dopravní komplikace. Chystá se úprava křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů. Stavba potrvá do konce srpna, kde o první část proměny okolí městských lázní. Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračují v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se včera zapojil už celý tým. Utkání bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: Tak tohle byla taková ranní pohodovka, 11 minut po 7 hodině. Ladíte rádio Čas Rock a my bychom se v tuto chvíli mohli zase podívat trošičku do hudební historie.
1: Dneska máme 22. červen, což je mimo jiné také datum, kdy v roce 1964 odehráli Beatles svůj první koncert na Novém Zélandu. Místní hlavní komisař ovšem situaci tehdy trošičku podcenil, neboť odmítl policejní doprovod. Beatlesáky tak doprovázeli pouze dva policisté, proti kterým však stálo více jak 5000 fanoušků.
0: Já bych s dovolením ještě u jednoho koncertu zůstal.
1: Můžeš.
0: Mám na mysli jeden z roku 1970. 22.6. vystoupila kapela Led Zeppelin poprvé a vlastně i také naposled na Islandu. No ale na Roberta Planta zapůsobil Island tak silně, že ještě během pobytu na ostrově napsal Slovák písní Immigrant Song.
1: No a když už jsme u toho výčtu událostí, které se již odehrály, tak se můžeme vrátit přesně o 24 let zpátky. Tehdy se totiž veselku vystrojil kytarista U2 The Edge. K tomuto činu se konečně rozhoupal po 10letém v uvozovkách kamarádění se svou přítelkyní a tanečnící v jedné osobě, Morlaith Steinberg. Svatba se konala v Eze, na jihu Francie a řekněme, že tahleta party se tak trošičku proměnila v soukromý festival světových celebrit.
0: Asi to něco stáhlo, protože na téhle veselce nechyběli, nebo třeba jednak zbílí členové U2, chtěl jsem říct, že i třeba zaspívali, možná i zaspívali, no. Ale krom U2 se tam objevil Lenny Kravitz, modelka Naomi Campbell, anebo Dave Stewart z kapely Eurythmics. A nebylo to všechno, těch celebrit tam bylo samozřejmě více.
1: Tolik tady trošička distanční hodiny rokové historie, teď už jdeme zpátky na muziku. Tady jsou Ghost.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: ale máme tady období letních festivalů,
1: no, jo.
0: Na kterých můžete prožít různé zážitky. Ono se nám to tam někdy taky páruje, třeba, že jo? A tak se logicky...
1: Nebo páří.
0: Tak se logicky tu a tam stane, že to třeba na ty dva přijde, že jo? Jsou to třeba manžele na dovolené, nebo se zrovna potkali nějací dva, neznají se, já nevím. Prostě se to děje, no. A někdy někoho napadne zkusit i něco originálního. Mm-hmm. A tím vlastně je tady jedna odpověď, protože já jsem si vždycky říkal na těch festivalech, proč tam jsou ty obří, obrovská vídeňská kola.
1: Jako třeba na Rock for People,
0: ano.
1: Jo?
0: A já už vím.
1: Jo, ty už
0: já
1: to víš?
0: Já už vím.
1: Já už to taky vím, no. Protože o pořádný rozruch na jednom takovém kole se postaral na festivalu Downland, postarala neznámá dvojice, která si svou lásku začala vyznávat právě během jízdy na velkém kole. A co si budeme povídat, bylo to vyznání ze vším všudy.
0: Ano.
1: Za scénu by se možná nestyděli ani někteří profesionálové v tomto oboru. Všechno bylo vidět pěkně i ze země pro náhodné kolem jdoucí, a jelikož je doba chytrých a vychytralých telefonů, tak vše bylo patřičně zaznamenáno a už to koluje veselé internetem.
0: Tak kdybyste chtěli vědět pro kamaráda, můžete to najít někde. Ono se to údajně začalo dít během začátku koncertu Guns N' Roses, jo? Takže to k tomu sedí, víš co, jako Gáni vždycky bylo bráno, že to je taková poloromantická kapela, mají ty ploužáky, že jo? Tak to možná svádělo. Mě by zajímalo, jestli si vlastně předem ti dva připlatili více jíst, anebo to stihli všechno za jednu.
1: No, zajímavá otázka,
0: no?
1: Protože kolikrát se to kolo otočí.
0: No.
1: Ale mně by stačilo možná 10 koleček. Možná 20. Jo? Ale někomu by stačilo jedno.
0: No právě, jako třeba, no. Jako nechceš, aby ti tam přišel ten jako kolotočář, ale končíme.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: někde
1: jo,
0: ve veřejném domě. Jako.
1: Právě, no. Ale my to bereme s humorem a stejného názoru. Bohužel nejsou orgány činné v trestním řízení, které naopak zahájily vyšetřování a žádají o pomoc při identifikaci osob. Tak pokud jste to byli náhodou vy, někteří z posluchačů rádi, ať co z roku, raději se přiznejte.
0: Policie chce všechny záznamy k sobě, asi bude dlouhá sledovačka potom.
2: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, Budíček na rádiu Čas Rok. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
8: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Strom.
1: Říkal jsem, máme nový pracovní týden, takže jednak nová várka rozdávání lístku, ale také nové možnosti přilepšit si finančně, a to v rámci Skřetova pokladu.
2: No a právě ten budeme prozkoumávat společně s někým z vás už za malou chvíli. Stačí, aby se dovolal účastník této soutěže na číslo 725331155. Jsem zvědav, kdo to bude a taky kolik dneska vytěží z toho pondělního dne.
1: Jasně, bedínek je dost, ale záleží, co v těch bedínkách je, a my už jsme netrpěliví, co bude tou dnešní výhrou. Takže pojďme na to, číslo bylo řečeno, já teda dodám, že bereme... Tak třetího zase, dobře. Tak jo, pojďme na to.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Tento týden a také dnes vlastně poprvé budeme soutěžit ve hře Skřetů v poklad. Na lince už je připravena Anička, ahoj.
1: Ahoj, kluci.
2: Čau, my tě zdravíme, jak se máme při pondělku?
1: Krásně, tady se zatahuje v Brnečku.
2: Brnečku se zatahuje. Tak to jo, ale v Ostravičce taky.
0: Taky se nám tady zatáhlo, trošičku nám tady popršelo. No. Pojďme soutěžit, asi pravidla znáš, že?
1: Ano.
0: Tak jo, tak já otevírám první boxík.
3: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Tak, to jsou dvě kiliče na start.
1: Krásný, tak ještě.
3: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: Tak to je krásně.
0: Pěkně to skáče.
1: Tak ještě.
0: Ještě.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Tak Aničko, my ti děkuji.
3: 600.
0: Tam se nám to prostě trošičku to... No, náš partner se nám tam vpletl.
2: Prostě Skřet dělá bordel tady všude, jako jo.
1: Přesně. Každopádně... V pondělí si to může dovolit.
0: Každopádně 600 tam bylo, to jsme zaslechli.
1: Tak můžeme ještě?
0: Ještě, já se podívám, myslím, že nám to správný jingle, ale myslím si, že jo.
3: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 800.
0: Ale podívejme se na něho.
1: Tak krásný, nejdřív. Tak ještě jednou to zkusíme, jo. Pak končím.
2: Jo, to vlk taky sliboval.
0: Aby jsi neskončila dřív, ale uvidíme.
3: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 1000.
0: No, tak podívejme se na to.
1: Tisíc. Jo, končíme.
2: Končíme, jo.
1: Fakt. Děkuju, jo.
2: Jo.
0: No dobře, no, tak jo. Tak my ti gratulujeme, 1000 korun je tvý.
2: To už na nějaké kafičko bude, co?
1: Určitě, to bude pro celou bandičku.
2: No to jo, hezky. To ať chutná, ať slouží.
1: Děkuju. Dobře,
0: my ti gratulujeme, 1000 je tvoje. Mimochodem, hru si ukončila v ten nejzazší možný okamžik, protože v dalším boxu už nebylo nic.
1: Tak paráda, takže dobrý, děkuju.
0: Dobře, děkuju. Aničko, my ti gratulujeme. Budeme se těšit zase někdy naslyšenou a tady už je další muzika. Měj se fajn, ahoj.
2: Čau.
1: Ahoj a děkuju.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
12: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Tohle byl otvírák z přelomového alba kapely Alter Bridge, Ties That Blind, písnička, která po textové stránce hovoří o tom, jaké je to osvobodit se z toxických pout, manipulace a snahy někoho kontrolovat.
1: Poměrně řízná záležitost, ono, když máš na své straně někoho, jako je Mark Tremonti za kytarou, tak ono to samozřejmě jde o něco jednodušeji, protože tohle je opravdu výborný kytarista, jeden asi z nejlepších současných, řekněme takových těch určitě, což můžete slyšet i v dalších projektech, ale o Marku Tremontovi se teď bavit nebudeme, my se naopak budeme po 8. hodině lehce věnovat i kapele Pantera, dozvíte se proč a k tomu si budeme hrát třeba kapelu Portless.
0: Budou také Airborne.
1: Přihodit bychom mohli taky jeden kousek od Foo Fighters.
0: Jo, ještě vlastně bude řeč o broucích.
1: Budou broučci?
0: Budou broučci, ale není brouk jako brouk. Více řekneme za chviličku, teď přepojujeme do zpravodajské redakce, kde už je připravený Honza Gavelčík.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Jaký si to uděláš,
5: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Nehoda nás teď potrápí v Ostravě na Bohumínské ulici ve směru do centra bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Havířově na hlavní třídě. Na cestě z centra města na Ostravu před Kruháčem i tady bourali dva osobáky. Stále jsou problémy v Brabanticích na Novojčínsku. Na výjezdu na Klimkovice boural autobus, dopravu tady řídí policie, jezdí se Kyvadlově. Vážná nehoda se stala u Vyškova na výjezdu na Brno na staré cestě. Tady dodávka srazila cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním, na místě jsou záchranáři. A nehoda dvou aut nás potrápí ve Valašském Mezříčí v ulici Štěpánov.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré pondělní ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. O předčasný důchod je čím dál větší zájem, jenom za první čtvrtletí si o něho zažádalo přes 5000 lidí a to je více než dvojnásobek než před rokem a zběsile tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Politici už chystají zpřísnění pravidel.
10: Morava aktuálně.
7: Autobusem se teď do Besky dostaneme mnohem jednodušeji. Moravskoslezský kraj přidává novou sezónní autobusovou linku mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň posílí i stávající spojení na Bílou. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
11: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají.
7: Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Neo Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 8 hodin a 13 minut dozněli na čas roku Airborne. No a my teďkom trošičku zavzpomínáme, protože na dnešek bohužel připadá také jedno smutné výročí. Je tomu totiž přesně 8 let, co do věčných lovišť odešel Vinnie Paul, americký bubeník a zakladatel skupiny Pantera. No ale kromě ní byl slyšet i v skupinách jako Damage Plan nebo Hell Yeah.
1: Přitom jako malý kluk se učil hrát na tubu, jenže jeho tatínek usoudil, že s tímto hudebním nástrojem žádné velké vyhlídky nečekají, žádná velká kariéra, takže mu raději sám od sebe koupil bicí soupravičku a dobře udělal, protože z jeho syna vyrostly jedny z nejlepších a nejrespektovanějších bubeníků, které kdy chodili a hráli na povrchu tohoto světa.
0: No nevymyslí víš o tom, že kromě muziky se Vinnie docela slušně uživil jako majitel jednoho strip klubu v Dallasu, ten klub se jmenoval Clubhouse. Z tohoto podniku udělal vyloženě rockové doupě, kam vlastně po koncertech v Texasu mířili všechny velké kapely, od Metallica až po Motley Crue.
1: On celkově k Dallasu měl vždycky velmi blízko. V roce 99, kdy hokejový tým Dallas Stars bojoval o Stanley Cup, tak složili bratři Abbottovi přímo pro ně bojovou hymnu Puck Off.

0: No a tahle skladba se také v Dallasu během hokejových utkání hraje dodnes vždy po vstřeleném gólu domácích.
1: Bohužel Vincent Paul Abbott zemřel 22. června léta páně 2018 ve svém domě v Las Vegas. Při tomu tehdy bylo teprve 54 let. No ale my si ho můžeme nyní na čas roku připomenout, protože v playlistu se uhnízdila Pantera a i skladba I'm Broken.

0: Dnešní vydání kalendáře, tak si představ, že už uplynulo 26 týdnů od silvestrovských oslav. To letí, co? Vzpomínáš ještě na Silvestra?
1: Moc dobře, jo, letos jako v pohodě celkem.
0: Okay.
1: Mám nějaký věk, ne?
0: Každopádně, pokud hledáte záminku k nějaké oslavě, kterou byste mohli uspořádat 22. června, tak k dobru vám bude, pokud vám někdo dal nad kolébku jméno Pavla. Právě Pavly totiž mají v kalendáři u tohoto data rezervováno své místečko, no a mají svůj svátek. Pondělku, proč ne?
1: No, když se podíváme podrobněji, drobnohledem, tak toto jméno je latinského původu a překládá se jako malá, skromná či nepatrná. A Pavlínek se mezi námi vyskytuje poměrně velké množství, proto bude zřejmě na mnoha místech dneska pěkně veselo a juchat.
0: No a holky můžou být sami sebou, protože právě na dnešek připadá den s podtitulem Buď sám sebou. Buď sám sebou,
1: buď sám sebou. Raději někým jiným, než tady bych měl být takhle sám.
0: Sám sebou, ano, ale všechno má své hranice.
1: Ano. No, co hranice nemá, tak to je další věc, kterou tady máme. Na 22. červen totiž připadá Mezinárodní den bez kalhotek.
0: Tak to by mohli oslavit všechny, nejenom Pavlínky, že?
2: Zvolna kalhotky si sundej, odpust, jestli trochu naléhám.
0: To s tím nějakým způsobem souvisí, ale na dnešek připadá zároveň den líbání.
1: Bez komentáře.
0: Bez komentáře, ok.
3: Můžu tě to líbat?
4: No.
3: A za to je nějaký příplatek, že?
4: Jako za co?
3: No, já jsem myslel, že líbání je nejdražší.
4: Já o tom nic nevím.
3: No, tak to je asi jenom v Bangkoku.
1: No, vlastně v Bangkoku nejenom tam, když teda navštívíš ty správné osoby, tak můžeš oslavit jak den bez kalhotek, tak den líbání, no. V jednom balíčku. Ale já jsem říkal, že to nebudu komentovat. No. Já raději zmíním ještě jednu věc a to, že dnes 22. června máme světový den Volkswagen Beetle. Ale u tohoto legendárního autíčka, u tohohle broučka se zastavíme ještě za malou chviličku. Do té doby muzika.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Blue! Pestrá dovolená začíná na Blue Style.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Mezi svátky, které se dají 22. června oslavit, patří také světový den Volkswagen Beetle.
1: No, to je autíčko, které je opředeno tolika neuvěřitelnými historkami, že by to vydalo na samostatnou publikaci.
2: Deutschlands populärstes Auto, der Volkswagen, geht im großen Examen für seinen Besitzer mit Temperament durchs Feuer.
0: Ostatně slovo Beetle, po česku brouk nebo německé kefr, bylo původně lidovou přezdívkou. A to samozřejmě kvůli specifickému zakulacenému tvaru karosérie. Oficiálně se původně prodávalo pod prostým názvem Volkswagen 12, 13 nebo 15, samozřejmě podle kubatury. Nicméně ve druhé polovině 60. let automobilka uznala, že lidový název je lepší promo, začalo ho oficiálně používat také v marketingu.
1: No a brouk měl tak neuvěřitelnou těsnou konstrukci a ploché uzavřené šasy, že po vjezdu do vody skutečně dokázal několik minut plavat po hladině.
0: Jo, já vím, že toho Volkswagen využil i v reklamách. No, nakonec se stejně potopil, jo? To se bude povídat, jo?
1: Já se taky chvilku držím na hladině.
0: Jo, jo. Každopádně design brouka provází jedna taková zajímavost, která má spojitost i s Českou republikou. Vývojáři se totiž tehdy velmi výrazně nechali inspirovat vozy Tatra, konkrétně tedy kopřivnickou T97. Ostatně tenhle ten spor trval řadu let a definitivně se vyřešil až tuším někdy na začátku 60., kdy Volkswagen musel Tatře vyplatit odškodné.
1: No, tohle sympatické vozítko se oficiálně stalo taky nejdéle a v největším množství vyráběným vozem v historii, což má svoji logiku a hlavně možná důvod, protože celé auto bylo tak jednoduché, že i zručný mechanik dokázal vyměnit komplet celý motor za méně než 10 minut.
0: Jo? Ale to je hustý.
1: Vytáhnu, dám novej. Stačí.
0: Ale já jsem slyšel, že tam dokonce v 50. letech instalovali na polubku květináče, nebo místo na vázičku, aby si tam mohli řidiči vozit květiny, aby to byly ještě hezčí v tom interiéru.
1: Tyhle léta, když si vemeš, tak samozřejmě to je era hippies, jo? No, tak jako písvole, jak se říká.
0: Poslední klasický brouk sjel z výrobní linky v mexickém Pueblu 30. července 2003. Mimochodem jednalo se o pořadové číslo 21 629 464 kusů, jo? Měl bledě modrý drak a dneska je v továrním muzeu.
1: Jeden kousek vlastní i Didy, náš bývalý kolega, který tady poslal parádní fotku, jeho mazlíčka, vypadá to pěkně, s tím se musí krásně jezdit. Co vy? Co vy a broučci, které, co se týče auto, máte, jezdili jste, dejte vědět, jak jste na to.

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopalky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
9: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych Rádiu Čas Rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Rádio Čas Rok. Happy birthday Rádio Čas Rok. Happy birthday Rádio Čas Rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
8: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Rock. Já myslím, že je nejvyšší čas opět si zasoutěžit a vytěžit z dnešního ostrého budíčku nějakou tu kačku navíc. My vám jako osobně nic nedáme, ale máme tady k tomu Skřeta, který má těch krabiček, které jsou přeplněny různými bankovkami plno.
1: Řešili jsme tady Brouka, teď od Brouku přejdeme ke Skřetovi a jeho tedy tajemným boxíkům. Kdo to bude? Kdo to bude z vás, na to si počkáme. 7253311155, to je naše číslo a zachováme naši takovou malou tradici. Třetí v pořadí jde do hry.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: My jsme slíbili další možnost někomu z vás si finančně přilepšit a tím někým bude Tomáš, který je na drátě. Čau.
2: Čau, čau.
3: Tak Tome, ty jsi někde na střeše, pracovně, tak doufáme, že nespadneš.
2: Neboj.
1: To s tobou nešvihne.
2: No. Maximálně důle.
3: Jo, no tak to je dobrý. Aspoň vyšterým směrem. Pojďme otevřít jednu krabičku za druhou, uvidíme, kolik jich otevřeš nakonec. První asi nemusím se ptát, ta půjde určitě, ne?
2: Určitě.
4: Vyrám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
3: Tak, 2 kila na začátek.
2: Můžem pokračovat.
4: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
3: Co ty na to, Tome?
2: Tak, ještě jednou.
1: Tak.
4: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
3: Pěkně.
2: Zkusíme další.
3: Tomáš se s tím nemaže, co? Ten jede prostě.
4: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
3: No, tady to pěkně naskakuje.
2: Tak, pojďme ještě, 800 nic není.
1: Dobře. Jo.
4: A nemáš nic.
1: Tě berem za slovo teda, no, no. Jak mi hele skřet.
2: Tak, nevadí, že...
1: No.
2: Ještě se bude hrát celý týden, tak ještě je možnost.
3: Přesně tak.
1: Tak, možnosti budou, ale zájemců je hodně, pozor na to.
2: To nevadí.
3: My ti přejeme štěstí, třeba ještě, někdy příště zase.
1: Aha. No.
3: Chtěl bys někoho pozdravit, nebo něco ještě říct, než tě vypnem?
2: Tady chlapy na střeše, ti slyší, z druhé strany střechy snad. Tady pozdravím.
1: Jo, tak to jo, zdravíme tak. Taky.
3: Zdravíme
1: opatrně,
3: na druhou,
1: chlapi,
3: na druhou střechy. Stranu střechy.
2: Jo, dobře.
3: Tomáši, díky za účast ve hře, přejeme krásný den a posíláme taky další muziku. Čau.
1: Čau.
2: Díky zase, čau. Čau.
5: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Ad infinitum je název kapely, která právě na čas roku dohrála. Zároveň se jedná o latinský výraz, který znamená do nekonečna či bez konce. Nicméně, tahle hodina naopak právě doputovala do svého závěru.
1: Ano, to bychom jinak museli zůstat uvězení v nějaké časové smyčce a to nechcete ani vy, ani my, ani prostě nikdo.
0: Ani my, ani vy, ani my, ani vy, ani my, ani vy.
1: Dobře, takhle nějak by to znělo, jo? Pojďme si podívat na to, co nás čeká po 9. hodině. Takže co tam máš na skladě, kámo?
0: Třeba Good Charlotte.
1: Určitě si dáme taky jednu pecku v podání Europe.
0: A temnou stránku svého srdce projeví Akcepti.
1: No ale ze všeho nejdříve je tady opět Honza Gavelčík a jeho přehled zpráv. Určitě koukneme na dopravu a my mu tímto předáváme slovo.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Je DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách teď platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Horkon.cz.
1: Nehoda se řeší v Ostravě na Bohumínské ulici ve směru do centra města. Srazila se tady dvě osobní auta. Stále jsou problémy taky v Havířově na trase na Ostravu na hlavní třídě před kruhovým objezdem. Tady bourala taky dvě osobní auta. Problémy jsou aktuálně taky v Brabanticích na Novojčínsku na výjezdu na Klimkovice. Tady boural autobus. Odstavené nákladní auto nás může zdržet v obci Velká Polom na Ostravsku v ulici Opavské. A velké problémy jsou právě teď taky na Brně. Na trase Kali Olší, tady se srazil autobus s osobním autem.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré pondělní dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přípravu auta před cestou do zahraničí podceňuje každý druhý z nás. Skoro polovina Čechů si před odjezdem nezkontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky ani světla. Více než třetina si pak neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi.
4: Morava aktuálně.
1: Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 500 000 korun. Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovice do Zlína. Klíčovou součástí bude taky výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám k tomu řekl mluvčí města Tomáš Melce.
5: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede tranzitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
1: Celý projekt by měl být dokončen v závěru roku 2030. Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. V šestém utkání si v Tbilisi připsali 5. vítězství. Naději na postup do semifinále jim vzala hladká výhra Estonska nad Černou horou, po které Češi klesli mimo postupové příčky. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: 9 hodin, 12 minut na mě ukazují tady místní kukačky, věřím tomu, že podobně je tomu i u vás. No a my se podíváme, kdo dnes právě 22. června může slavit narozeniny. Tak je to třeba... To třeba pán, který na mě křičí tady teď, hej! Andreas Frege slaví 64 let, což je jméno, které vám možná úplně všechno neřekne, ale když řeknu Campino, tak budete vidět. Frontman kapely Die Toten Hosen, člověk, který musel hned dvakrát opakovat ročník školy, ale díky tomu toho na druhou stranu přivedlo ke kamarádství s Michaelem Breedkopfem a spolu založili tuhle kapelu. Mimochodem, když absolvoval 8-měsíční vojenskou službu, tak chtěl samozřejmě pryč a proto se vyřizovala jeho žádost o uznání za odpírače vojenské služby z důvodu svědomí. A spolu s kamarádem byli převeleni na náhradní civilní službu do psychiatrického oddělení. Možná proto byli vždy takový divočáci, ne? Počátcích údajně tady kapela Toten Hosen, pozor, hrála za jednu bednu piva.
1: Ale, kolik by chtěli dnes?
0: Víc beden piva.
1: Já mám taky jedno jméno. 65 let slaví Bobby Gillespie, skotský kytarista a zpěvák ze skupiny Primal Scream. Což je kapela, která, co si budeme povídat, v 90. se stala takovým jakýmsi synonymem pro totální drogový hedonismus. Ostatně sám Bobby často vzpomínal i na situaci, kdy třeba management naplánoval nahrávání ve studiu v 10 do polko, v naději, že kapela bude střízlivá tou dobou, jenomže se trochu přepočítali, protože když Primal Scream dorazili do studia, tak byli všichni do jednoho totálně nepoužitelní. Nicméně, v současné době už Bobby s chvastem i drogami sekl a žije spořádaný život. Takže dneska si rána narozeniny asi Matonku.
0: A určitě všem říká, ať neberou drogy.
1: Ano, to známe. Tady tedy dvě jména z rockové a punkové branže, dejme tomu, které dneska slaví narozeniny, teď už jdeme zpátky do našeho playlistu.

0: Class Rock.
1: Už jenom 17 dní, 14 hodin, 37 minut zbývá do startu Vesuv Festu. Akce, na které vystoupí kapely jako Škvor, Lucie, Kamil Střihavka, Valda Gang, Koblížci a spousta dalších.
2: A vy se na tuto akci můžete díky nám dostat úplně zadarmo, protože dnes rozdáváme lístky v rámci letní rokové jízdy. Ale pozor, ne dva, ne tři, ale rovnou 4 kusy.
1: Přesně tak. Stačí poskládat správně výherní větu, jejíž první slovo jsme vám prozradili už asi před hodinkou, možná před dvěma, ale máme pro vás i to druhé slovíčko.
2: Ale na to si ještě chviličku počkejte, ten čas vyplníme další parádní muzikou.
1: Megadeth. A za malou.
2: Megadeth, no tak ježiši, proč to ještě nehraje?
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
0: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Class Rock.
1: Tak tahle jízda fičí opravdu velmi rychle a my dneska pro vás máme další vstupenky na další festival, tentokrát čtyřikrát Ovezuv Fest. To je ve hře. No a co k tomu potřebujete znát, tak to jsou čtyři slova.
2: Samozřejmě, to první jsme odtajnili a teď je na čase říct to druhé, i když mám takový pocit, že to nikdy neřeknu.
1: Proč bys to nikdy neřekl?
2: Nevím, chci být tajemný.
1: Nikdy neříkej nikdy. Nikdy?
2: Dobře, tak ale jo. Já myslím, že ti chytří z nás už rozklíčovali náš prapodivný smysl pro humor. A právě slovíčko nikdy je tím druhým, takže si ho přiložte k tomu prvnímu a dávejte pozor i nadále.
1: Půlku skládačky už máte, další dílky do této mozaiky přihodí Honza Prokeš, následně také Hanka. No a odpoledne se dozvíme vítěze. Držíme palečky, palcáty, všechno, co se dá, a pouštíme další muziku.
0: Posloucháte Ostrý

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar Aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: zasloužený prostor na frekvencích rádia Čas roku dostali také Europe, na které se ostatně ještě před koncem tohoto roku můžeme těšit na mega koncertu.
1: No je, to bude, přijedou tady kousek, co by s kamenem dohodil.
0: A zbytek došel.
1: Do Ostrava arény.
0: Každopádně náš dnešní ostrý budíček pomalinku docupital do svého závěru. Já ještě musím zmínit jeden příspěvek, který přistál tady na našem Facebooku, kde nám píše Bohy, že měl čest na dílně upravovat jednoho brouka, myslím teda Volkswagen Brouk Beetle. Zákazník si přál namontovat tažné na něj. To si představ.
1: Jako zas toho mohli neutáhne tolik ten brouk, ne?
0: No, já si myslím, no.
1: Tak psa jako, možná třeba, no.
0: Těžko říct, no, tak jsem zvědav, jestli si s tím Bohy nějak poradil a vypořádal se s tím. Každopádně vy můžete i nadále posílat vaše příspěvky, protože právě dnes se slaví Světový den brouků.
1: Zbytek dnes si užijte s Hanzem, taky s Hankou. Přejeme krásné sny na večer potom, no a až se probudíte, tak tady budeme zase my dva zítra.
0: Přesně tak.

0: Volba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.

0: obuv ví.
1: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Pestiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Čau vespolegrokeři, nový pracovní týden je v plné proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, tak to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. A ty odstartujeme s Dream Evil. A nebo horký žeslí, že? Tak ale stoju, žanimu nafotíme riady. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, k tomu náš skřet, taky letní rocková jízda, Milan Gelnár a další vychytávky. Ale to až po zprávách s Honzou Kavelčíkem a ode mne. Dobré dopoledne. A tak tě prosím, ještě
1: pojď krásný úsměv na mě hoď a ukáž. A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista. Jaký si to uděláš,
3: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Vážná nehoda se řeší v obci Albrechtice na Karvinskou ulici Hornické. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Bouračka je taky na Brněnsku u obce Kali. Tady boural autobus s osobním autem. Je to na výjezdu na obec Olší, jezdí se Kyvadlově. A s problémy musíme počítat taky ve Velké Polomy na Ostravsku v ulici Opavské. Tady stojí odstavené nákladní auto.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Mobily na školách budou zakázané. Ani o přestávkách je podle televize LTV Plus nebudou moct využívat žáci v mateřinkách, základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií. Nový návrh zákona by měl platit od září příštího roku.
8: Morava aktuál.
5: Ostrava dlouhodobě podporuje sportování dětí a taky proto proběhl už 6. ročník ostravských sportovních her. Více nám k tomu řekla radní Andrea Hofmanová.
9: Vedle pravidelných soutěžních aktivit, jako je třeba florbal, volejbal a další sportovní hry, jsme si letos pro studenty připravili také různé výzvy. Studenti šplhali, chodili pěšky do školy, řešili crossfitové challenge anebo skákali přes švihadlo.
5: Letošní ročníku se zúčastnilo přes 20 000 dětí. Na jižní Moravě ubylo obyvatel. Jejich počet za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3 000. Důvodem je hlavně převaha vystěhovalých nad přistěhovalými. Víc lidí taky zemřelo, než se narodilo. Úbytek zaznamenaly všechny jihomoravské okresy. Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračují v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku se včera zapojil už celý tým. Utkání bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

Váhy zaznamenají úspěch v kariéře a u střelců se projeví velký elán a magnetické charisma. Vodnáři mohou očekávat příjemné přilepšení do rozpočtu, naopak býci narazí na komunikační šum a flásce. Lvi budou mít chuť na hravé flirtování, kozorozi vsadí na svou vytrvalost a u panen i ryb bude pokračovat fáze klidu a setrvalého stavu. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

Víkend je za námi, všude možně se konaly různé kulturní akce a možná, že jste taky na nějaké z nich byli a nechali tam pár stovek nebo dokonce litrů, to už záleží, jak je na tom váš účet při takovém datu, které v kalendáři je. No a tak by nebylo od věci něco na to svoje bankovní konto opět vrátit něco zpátky. Co říkáte? Skred Rádia Čas Rok taky dneska totiž nabízí vyhrát si docela slušné částky, které můžou být klíďopíďo vaše. Všechno to záleží na vás, kolik si necháte otevřít zahradních boxů, ve kterých je vždy rovná 100 koruna. K tomu si každý hráč odnese dárkový balíček od firmy Investona, takže s prázdnou neodejde opravdu nikdo. Tak hodně štěstí, přátelé, a tady je další muzika v podání kapel UFO a taky Rad. Za chvíli se do nich dáme. Čas rok.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé

0: krátký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grape či Malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Rádia Čas Rock.
1: Tak, máme pondělíčko, skřetu v poklad Rádia Čas Rock už od rána pokračuje na Rádiu Čas Rock směle dál. No a teď bude štěstí zkoušet Lumír. Zdravím tě, ahoj Lumíre.
2: Ahoj, ahoj.
1: Nazdar, nazdar. Tak Lumíre, jaký byl ten víkend u tebe?
2: Perfektní.
1: Fakt?
2: Měli ve vodě, v bazénu, s vnučkou, perfektní.
1: Tak ty jsi to užíval, ty jsi na to kápl. Zmokli jste, protože ty bouřky, ty byly všude, možně skoro dalo by si říct.
2: Ne. My jsme tady asi v té porubě nějak prokletí, Třebovice.
1: Aha.
2: Vždycky vyhne tady.
1: Takže vydrželo vám to. No my jsme se vraceli, směrem na Bruntál v tu sobotu v noci a to mohli tak. Jsme zhasnout světla, jak se říká, protože ty blesky byly šílené. Tam to bylo opravdu, to byl dým. Tak, to mám rád. A ty jsi říkal, vnučky jsi měl tam s sebou, jo? Na zahrádce.
2: Ano.
1: No krásně. Tak ty taky stojí nějaké pepenízky, že?
2: No,
1: no tak, kto to ono? Žvíkačky,
2: no,
1: jogurtek.
2: Pospíme, ráno zajdem pěkně tady na půl do Svinova, já říkám, no fajn.
1: Dobrá, takže ty by si určitě nepohrdl nějakou tou kačku nahoru.
2: Může být,
1: tak jo,
2: kdo vyhraje.
1: Začínáme?
2: Můžem.
1: Jdeme.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. Sto.
1: Tak, jestli posloucháš naší soutěž, ani jsem se tě nezeptal na pravidla, asi je znáš, že jo?
2: Ano, znám.
1: Takže stovečka je jasná. Jedeme dál?
2: Jedeme dál.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: 200 kč.
2: Pěkné, jedem dál.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: Máme 300 korun českých.
2: No, tak zkusíme ještě.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: Takže 400 kaček. V minulém týdnu byl ten skřet takový fakt jako skřet, že? Skrblík.
2: No byl.
1: Tak možná, že v tomto...
2: Možná,
1: že v tomto týdnu to bude úplně jinak. Kdo nehraje, nevyhraje.
2: Zkusíme dál.
1: Tak jedem.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: Ano, ty jsi říkal, že se to u toho 5 kila lámalo, my ho máme zatím, no a co s tím?
2: Dáme ještě.
1: Jedem.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: Tak to se mi líbí, to je krása. Ty jsi říkal, dědeček by hlídal vnučky, to znamená, ty už jsi jako pravý dědeček i v důchodu, nebo jak to je s tebou?
2: Já jsem v takovém tom, jak se říká, před důchodu.
1: Před důchodu, takže si ho užíváš?
2: Ano.
1: Tak to je krásné. Co roste na zahrádce třeba teď aktuálně?
2: Všechno.
1: To se sklízí. Všechno?
2: Všechno. Zatím takové ty saláty, kedlubny a tak dále, ale jede všechno úplně.
1: Slimáci mají hody.
2: Slimáci ne, ti nemají hody. Vždycky ráno na ně vyrazím.
1: Jo.
2: A je po nich.
1: Máš nějaký zaručený tip na ně?
2: Sbírat.
1: No šrecht. A co my? Budeme sbírat další kačky po zemi?
2: Zkusíme teda.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
1: Kamaráde, to je to si peneska. Je vidět, že máš dobré srdce, no, že jsi hodný dědeček.
2: No.
1: Tak?
2: A co střed, máš dobré srdce?
1: Já doufám, že ano, ale tak to záleží, co řekneš. Jestli otevírat dál, nebo ne.
2: Více, je to hra, zkusíme.
1: Je to hra, o nic přece nejde, přesně jak říkám.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
1: Všiml jsi, že ten jeho hlas se tak pomalu, ale ještě už zvyšuje?
2: Se zvyšuje a já ho právě nechám, ať si křičí dál.
1: Ať má ten falzet úplně, jo? Ať řekne třeba, já nevím, teď typnu. Nebo kolik, jo? Nebo co? Zkusíme to, jedem.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 900.
1: Co? Tak, kamaráde.
2: Končíme. Dost.
1: Dost?
2: Končíme. Skončili jsme, ano.
1: Babička poslouchá?
2: Babička neposlouchá, babička je v práci, někdo musí pracovat.
1: Takže nedá ti za uši, kdyby si jel třeba ještě jednou a tam by třeba nic nebylo, a nebo naopak bylo. To tak
2: myslím,
1: jako, co to tak zkusit zaokrouhlit třeba na ten litříček?
2: Ty mě lameš, tak dobře.
1: Ale? Nebude to na mě, jo?
2: Ne.
1: Dobře, tak jedeme.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
1: Oh.
2: A je tam.
1: A je tam rovný liter. To nezní vůbec špatně, ne to? Za to už se dá něco koupit, ne? Nemyslíš?
2: Dá. Jasné.
1: Jo?
2: Dobrá, tak končíme, jo?
1: Fakt?
2: Fakt.
1: Jsi si jistý, končíme dobře, ukončujeme tuto hru, já tě nebudu dál přemlouvat, protože i tak jsi se dopracoval opravdu pravdu ke krásné částce, když jsme se bavili o těch vnučkách, tak kolik jsi utratil s něma ten víkend?
2: No tož to tak bude nějak.
1: No takže je to doma?
2: Takže je to 0-0.
1: Jo, tak mi dej číslo na dceru, že můžu zase přivést vnučku.
2: Oni přijedou, to bude pátek, sobota, neděla zase.
1: Zase bude u vás veselo, jo?
2: Jo, jo.
1: Takže to je fajn, to mám radost. Tak kamaráde, no a můžu jakoby mimo hru pustit další, kdybychom měli dál?
2: Můžeš.
1: Jo, mimo hru.
3: Otevírat Box Rádia Časrok, který je plný peněz. 1100.
1: Kamaráde, 1100 a teď jo. Ti pustím, kolik jsi vyhrát moh, jo?
2: Ano.
1: Tak dobře, poslouchej. Sedíš?
2: Stojím.
1: Stojíš, tak si radši lehni.
3: Otevírat Box Rádia Časrok, který je plný peněz. 2000.
1: Hele.
2: No, to bychom teda doskakali daleko teda.
1: Ale vůbec nic se neděje, vyhrál si polovičku z toho, já ti pleskám za tvoji odvahu. Opravdu si to moc a moc zasloužíš. Tak, počkej mi ještě na telefonu, napíšeme si všechny potřebné údaje, mi neděkuj, si z jeho krev neteče, jak se říká, k tomu ještě dostáváš od Investony, tak jako ty, tak všichni, kteří hrají dárkový balíček a máme ještě nachystané horký žeslíže.
2: Výborně, díky.
1: Komu?
2: Díky moc. Všem, co poslouchají toto perfektní rádio.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu to nemá chybu.
1: Jsme moc rádi, za slova chvály, měj se krásně, ať ti to tam na té zahrádce všechno roste a když tak nám dones nějaké švestičky z domácí
2: jasné.
1: Zahrádky.
2: Jasné.
1: Čau.
2: Tak jo, měj se.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
0: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: rádiu Čas rok.
1: Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas rok, o hodinku později na TV Rebel.
0: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Rok. Léto se nám pěkně rozjíždí a pokud byste chtěli během něj někam vyrazit, třeba na festiák, tak poslouchejte také zítra Ostrý budíček.
1: Budeme opět rozdávat lupeny na některou z akcí, které se na nás valí. A jestli chcete i nějakou kačku na cesták, máme pro vás i v úterý skřetů v poklad.
0: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno.
2: Ostrý budíček.

0: No vidra, naše dnešní první společná hodina je za námi a nám vůbec nic nebrání pustit se na rádiu, že čas rok do té další, ve které zazní třeba, jak už slyšíte, Limetal, k tomu Gamma Ray. A do třetice domácí Insania. S takovou muzikou se na rádiu Čas rok pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu pondělnímu obědu. A kromě toho se taky podíváme i na to, kdo se bohužel nezúčastní rozjetého turné svojí kapely. No, je to smůla. Jestli vás zajímá, kdo to bude, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které přináší Honza Gavelčík, a já vám přeju dobré dopoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: S komplikacemi musíme počítat v Albrechticích na Karvinsku v ulici Hornické. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Taková nehoda se stala taky v Hustopečích na Břeclavsku v ulici Havlíčkově. I tady policisté zasahují u nehody osobního auta a cyklisty. Odstavené auto nás může zdržet na dálnici D46 na úrovni 18. kilometru ve směru Olomouc-Vyškov. No a pozor si musíme dávat taky na Brněnsku. Na trase Kali-Olší tady boural autobus s osobním autem, jezdí se kyvadlo.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické počasí neustupuje, i když začátek týdne přinese mírné ochlazení a místy bouřky, před víkendem opět přijdou vedra. Na konci týdne můžou teploty znovu překračovat hranici až 35 stupňů. Ochladit se má až příští týden.
3: Morava aktuál.
1: Autobusem se teď do Beskyd dostaneme mnohem jednodušeji. Moravskoslezský kraj přidává novou sezónní autobusovou linku mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň posílí i stávající spojení na Bílou. Vesnicí Olomouckého kraje roku se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
1: Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku pátý a po dvou týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Neo Suzuki, který v Rakousku obhájil loňské prvenství. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje pondělní dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Čas Rock, které i dneska pokračuje v letní rokové jízdě, ve které opět hrajeme o vstupenky na nějaký ten festiválek. Tentokrát jsou v banku vstupenky na akci s názvem Vesuv Fest, který se na Pastýřské Louce u Boskovic bude konat od 4. do 5. července. Na programu budou takové kapely jako třeba formace od Kamila Střijavky, samozřejmě s ním Jarda Albert Kronek, Valda Genk, Škvor a celá řada dalších. Vstupenky na tuto skvělou pařbu vycházejí na 1300, no a vy můžete mít v kapse, a teď dobře poslouchejte, 5200 kč, protože hrajeme hned o 4 lístky najednou. Stačí poskládat dohromady dnešní výherní větu, ze které jsou venku první dvě slova, a to rok nikdy. Opakuju, rok nikdy. A co dál? Tak to vám prozradím v tom našem společném driveu, co nevidět. Mně nezbývá, než vám popřát hodně štěstí a nabídnout další pecku, tentokrát v podání formace Anthrax. Tady je.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou. Radio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Toto byly Anthrax, u kterých, jak víme, udává rytmus Charlie Benant, který se bohužel musí vzdát účasti na turné svojí domovské kapely. Důvodem je zranění pravé ruky, kterému neumožňuje podat za svojí bílou bicí soupravu plně hodnotný výkon. Na doporučení lékařů si naordinoval klidový režim a tak ho skoro na desítce evropských zastávkách zastoupí Dirty Thought, který je velice zkušeným jak studiovým, tak koncertním hráčem. Tak, přejeme co jiného, než samozřejmě brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia. Na Rádiu Čas Rock budeme pokračovat s Korny a taky Gamma Ray, kteří v playlistu dostanou prostor za malou chvíli. Tak, vydrž prťka, vydrž.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Matters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Matters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: To byly Korni na rádiu Čas Rok, 2 minutky po 11:30. Hrajeme si podle vás 725331155.
1: Rádio Čas Rok. I v

0: Ne třeba dlouhých řečí. AC/DC, no a my těch hudebních legend na rádiu Čas rok ještě zůstaneme. Je to tak, Dušané, zdravíme tě, ahoj.
1: Já zdravím ze sídla temnoty, když teď to tu vypadá jak v pekelné temnotě. Tam je aspoň tak zase pirací to nějaké. Takže jenom pít. Takže on to chtěl bych zahrát Akcepty, legendu a Fast the Shark. Samozřejmě pro tebe celou úžasnou partiu, co se stará o právě rokové radio, jako je Čas rok. Zdravím rokovou rodinu, Lajdu Smrela, doufám, že mu dobře dopadla prohlídka, až už si konečně může dát na ten sedmý schod tu ryze hořkou, Tatara na cesty kolečkama dolů, až všecko až dopadne v pořádku a všem na pohodu pondělí a dodržovat pitný režim a poslouchat pravou rokovou hudbu. Jiná možnost není v tuto chvíli.
0: Je to tak. Velké díky za zavolání, dobrou chuť k obědu a čvakuje, tady je Akcept. Čau.
1: Moc, Honzo, měj se, ahoj.
2: Radio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
0: Čas rok.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Milošem Dododoležalem jsme se na rádiu Čas rok dopracovali až k pondělnímu poledni, no a já vám k tomu dnešnímu obědu můžu jako předkrm nabídnout Godhard. Hlavnímu chodu Beethoven. A o desert se postará Rimortis. Takové hudební jmeny Rádia Čas rok, do kterého se pustíme po zprávách. Ty má pro nás nachystané Marcelka Fabiánová a vám přeju dobré chutnání a pěkné už odpoledne.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Jaký si to uděláš,
4: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor na průtahu Horní Bečvou na Vsetínsku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou také na Uherskohradišťsku na silnici u Drslavic, kde havaroval motorkář. I tady na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas rok. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo totiž odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
8: Morava aktuálně.
6: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
9: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testování zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
6: Na Jesenicku u jeskyně na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu

před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo. A tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Shangri-La a Good Heart na rádiu Čas Rock, povedený to kousek. No a já mám na telefonu Pavla, zdravím tě a taky Joše, čau.
1: Ahoj, zdravíme všechny.
0: Nazdar, nazdar, tak jak to jde, kluci, jak jste strávili víkend, co se týče motorek?
1: Víkend byl cestovní a teď už se blíží úplný závěr.
0: Úplný závěr cesty, to znamená, teď jste konkrétně kde?
1: Teď jsme v Medvěru.
0: Ještě jednou, protože ještě jednou nějak nám to zachrčelo?
1: Ve Velkém Věderu jsme.
0: Velký Věder, výborně. Čalovo, takže...
1: po staru.
0: Ano, ano, no, tam jsou termálky, že jo?
1: Termální koupaliště, ano. Máme to tady takový tradiční závěr, aby jsme se aklimatizovali na Česku.
0: Není vám, není tak to blbé, jako v těch teplotách, které venku panují, i si lehnout do termálu?
1: Ne, protože nejsme v termálu, tady je i studená voda.
0: Ano.
1: takže tady to zvládáme v plaveckém bazénu.
0: Skvěle, tak co jsou to, co ta sobota, neděle, co, kde jste putovali?
1: My jsme projížděli sobotu, neděli jsme projížděli Srbsko, našli jsme tam zase nová místa, takže bylo to zajímavé, bylo to náročné, my jsme spolu jí mluvili vlastně, Dakar jsme si projeli trošku, srbsky, no a uzavřeli jsme vlastně poslední noc, co jsme spali v Srbsku, tak to bylo kousek od Subotnice. Tam jsme našli takové zase trošku zapadlejší stečko a bylo to tam fajn.
0: Paráda. Takže teď si užíváte, jak dlouho tam zůstáváte na tom místě, kde jste teď?
1: Jsme tady dneska a zítra už...
0: Zítra směr Ostrava, no?
1: Zítra směr Ostrava, přesně tak.
0: Takže zítra to...
1: Až proletí dneska dnešní bouřky všude.
0: No, no, no.
1: A zítra pojedeme suchou nohou.
0: Snad to tak bude a budeš mít pravdu, protože tady ten víkend byl taky velice zajímavý, co se týče toho počasí. U vás to přálo?
1: Tady, my to máme takové

0: už jsme se dostali úplně dolů, co šlo.
1: Zhruba kolik na je to kilometrů?
0: Když budu počítat i zítřek, tak jsme někde na 5,5 tisíc kilometrech.
1: Spotřebovaný benzín? Máte spočítáno, kolik litrů?
0: Ne, to jsem radši ani nepočítal.
1: To byste se vyvrátili, to mi jasné. Co stroje?
0: Stroje perfektní, bez chyby.
1: Bez
0: chyby. Přijedeme domů, budeme čistit, leštit a samozřejmě asi nějaká výměna oleje proběhne a tak dále, takže klasika.
1: Takže gumy vydrželo, všechno je v pohodě.
0: Gumy byly naštěstí úplně bez problémů, měli jsme tam strach v tom Srbsku, aby jsme nedostali nějaký defekt nebo něco, ale udrželi to perfektně, takže s gumama spokojenost.
1: Takže můžete jen doporučit cestu, kde jste měli namířenou a kterou jste absolvovali, je to tak?
0: Tak pokud chce někdo poznávat to Řecko, a nejenom to Řecko, protože jsme nebyli jenom v Řecku, tak samozřejmě my jsme se vyhýbali těm centrum turistickým, tak stojí to za to, no. Vidíme něco, co normálně člověk neuvidí a za mě prostě super, no.
1: Vyzkoušeli jste nějakou pochutinu, co se týče jídla?
0: Každá ta část, co jsme byli, tak mají vždycky nějakou svoji domácí specialitu a já se snažím to vždycky zkoušet.
1: Uh-huh.
0: Takže různé typy úprav, jak ryb, tak samozřejmě i místních nějakých specialit s těm domácíma sírama a podobně. Takže bylo toho hodně. A vydrželo to i naše tělo, takže to bylo dobrý a kvalitní.
1: To je důležité. Tak a vaše zdraví taky? V pohodě všechno, kondice?
0: Tak tím, že jsme to nazvali Řecko tour dvou kardiaků, tak ano. Jsme s tím měli samozřejmě taky takové očekávání, ale držíme, no, tak je to v pohodě, takže pánové kardiologové, co se o nás starají, a kardiochirurgové, tak děkujeme jim i takhle na dálku, že nás dávají dohromady.
1: Tak a my děkujeme vám za ten, aspoň tady ten telefonický pohyb, kdy jsme si takhle volali skoro ty dva týdny, že jo, po sobě na těch vašich cestách. Užijte si tam ten poslední den toho vegetu, jak se říká, ty bouřky, ať se vyhnou, no a šťastný návrat domů.
0: Děkujeme a taky samozřejmě děkujeme všem, že nás poslouchali.
1: Ano, velké díky taky, mějte se krásně. Pozdraví Boše, ahoj.
0: Taky, mějte se, pozdravuju, ahoj.

0: Čert na koze je loď kabátů a česká muzika, tak ta bude součástí i nastávajícího ročníku festivalu Holbarock na grilu. Ten v Opavského Stříbrného jezera odstartuje už příští měsíc, a to 24. července, kdy nás tam budou během dvou dnů bavit kdo jiný než třeba Tři sestry, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Malignant, Tumor, ale taky jeden zahraniční host, a to Pretty Maids. Vy můžete vidět na vlastní oči, když budete mít platnou vstupenku, kterou si pěkně z pohodlí domova můžete koupit na webu Rádia Čas Rock. Tam jsou k mání hned tři varianty, tak si tam skočte a uvidíte, že nekecám. No a k tomu vám třeba já nabídnu Bruce Springsteena se skladbou Glory Days, do které se dáme za malou chvíli. Tak se dobře bavte a pěkné odpoledne.
1: Čas Rock.
2: Čas Rock.
1: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.
3: Léto se nám pěkně rozjíždí a pokud byste chtěli během něj někam vyrazit, třeba na festiák, tak poslouchejte také zítra Ostrý budíček.
4: Budeme opět rozdávat lupeny na některou z akcí, které se na nás valí. A jestli chcete i nějakou kačku na cesták, máme pro vás i v úterý skřetů v poklad.
3: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno.
1: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem. Rádio Čas Rock.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
9: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rok je v plném proudu, máme minutku po půl jedné, no a to je prostor pro vás 725 33 1155.

0: Na rádiu Čas Rock Battle Beast ještě s Norou, no a já mám taky na drátě jednu ženu, že jo? Ahoj, zdravím tě, Peťo, čau.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj, tak jak se máme?
1: Jde to, dobře se máme.
0: Jaký byl víkend?
1: Víkend, dobrý, akorát bylo moc horko.
0: Moc horko. Sprchlo.
1: Ale chladili jsme se v bazénu.
0: Sprchlo u vás?
1: Jenom velice decentně, tak kolem 11. Mm-hmm. V sobotu.
0: Tak a dnešek?
1: Dnešek vypadal zatím dobře.
0: Jo, stát nového, tak jste všechno zvládli. Zóna A, komu?
1: Zóna A pro všechny, co poslouchají, do Stavebně, do Šenova, do Václavovic, pro tu bandu a pro všechny, co chtějí mít pěkný den.
0: Tak pojďme na to. Zóna A je nachystaná, já ti velké díky, měj se krásně.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Čau.

0: muziku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
7: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: nebo Megadeth? Tak mrkneme se taky do kalendáře, cože se stalo, kdo slaví a tak dále a tak dále. No a pokračujeme jak v naší rokové jízdě, v letní rokové jízdě, tak samozřejmě v tom našem pokladu, který má pod sebou skřet. Jo, tak hodně štěstí a dobré odpo.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám, koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: www.horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na ulici 30. dubna v Ostravě. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Opatrní buďte také na dálnici D1 poblíž letiště Přerov, kde se srazily dva nákladáky. A pozornost věnujte také brněnské Vídeňské ulici, kde se střetlo osobní auto s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Počasí nám i tento týden přinese horké chvilky. Začátkem týdne sice teploty mírně klesnou ke 30 stupňům a přinesou silné bouřky s kroupami. Od středy se ale obloha projasní a rtuť teploměru zamíří opět prudce nahoru. Ve druhé polovině týdne se tak musíme připravit na další vlnu extrémních veder, které místy mohou dosáhnout až 630 stupňů.
4: Morava aktuálně.
2: Olomoucký kraj pomůže opět malým venkovským obchůdkům. Mezi prodejny v 35 obcích rozdělí 3,5 milionu korun. Jedná se o prodejny, které by bez dotací museli ukončit svůj provoz. Více podrobností má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
5: Také lidé z menších obcí by měli mít šanci dostat se bez problémů k pečivu a například i základnímu drogistickému zboží. Obchůdek jim to umožňuje. Podporujeme prodejny, které se nacházejí ve vsích nebo místních částech do 1000 obyvatel s maximálně jedním maloobchodem.
2: Slezská Ostrava rozšiřuje nabídku dostupného bydlení pro mladé lidi i seniory. Radnice zde aktuálně spravuje přes 1000 bytů a nové přiděluje formou rychlých výběrových řízení. Vedle klasických nájmů obvod nabízí i startovací bydlení pro studenty anebo komunitní dům pro samostatné seniory v Heřmanicích. Kapacita se navíc brzy rozroste o další 20 modernizovaných bytů v Šenovské ulici. A dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

romance Tělo a mysl od Alžběty. Je 22. června a v tento den roku 1964 Beatles odehráli svůj první koncert na Novém Zélandu. Místní hlavní komisář tehdy odmítl policejní doprovod, Beatles tak provázeli jen dva poldové a proti nim bylo víc než 5000 fanoušků. No a když jsme u nich, tak v roce 1981 proběhl soud s Markem Chapmanem ke obžalovaným z vraždy Johna Lennona, kterou spáchal v roce 1980. No a je tady ještě jeden zářez, a to z roku 92. To museli tehdy Kurta Cobaina po koncertu v Severním Irsku odvést do špitálu s akutními bolestmi břicha, které způsobily žaludeční vředy.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které dává někomu z vás možnost vyhrát vstupenky na festival Vesuv Fest, který se bude u Boskovic konat od 4. do 5. července. Ve hře jsou hned 4 lístky na tuto skvělou akci, na které se ukáže třeba Škvor, Valda Gang, Jarda Albert Kronek, Panoptiko a celá řada dalších skvělých kapel. Jestli chcete, aby vám ty lupeny říkali pane nebo paní, tak je třeba znát dnešní výherní větu, ze které vám teď prozradím další slovo, které je neumírá. Opakuju, neumírá. A jak to bude dál, tak to už se dozvíte od naší Vrány, která mě tady ve studiu vystřídá zhruba za hodinu a půl. Tak hodně štěstí ve hře a my si za chvíli dáme The Killers a taky nebude chybět Mr. Big. Dobré odpoledne.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

13 hodin, 32 minut, na rádiu Čas Rok doznívají The Killers, no a ty další čísla, ty jsou jasné, 725 33 1155, sem do studia rádia Čas Rok, písnička na přání.

0: Ano, toto bylo Nekonečný Boogie od Abraxasu a na rádiu Čas Rock tu další muziku, tak tu vybírá Petr. Čau.
1: Čau, čau, zdravím.
0: No je taky za volantem, jak se máme, jak to jde?
1: No ale jo, jde to v pohodě, v klidu, pozor, v Havířově útezka, policajti v obou směrech měří, měšťáci, potvory.
0: Že se jim chce takem hicu, že?
1: No jo, no, to jsou mladí.
0: Aha, jasné. No, co se rád dělá, tak děkujeme i za toto dopravní info, no ale teď tradičně Grave Digger.
1: Ano, Grave Digger, tak jak to vždycky říkám, všem nadšencům a fandom Grave Diggerů, to by do studia.
0: Děkuji.
1: No a všem, co poslouchají to skvělé rádio, které poslouchám i já.
0: Výborně, a neposloucháš ho tam dneska sám v té kabině, protože jsi říkal, že tam máš kolegu.
1: No, mám tady kolegu a říkal, že moje oblíbené Grave Diggery neslyšel, tak jich necháme zahrát hlavně.
0: Výborně, je to tam, zdravíme i tvého kámoše, tady to máte, kluci, ahoj.
1: Jo, čau, čau.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Jaký si to uděláš,
9: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

East in Black, co by poslední hudební zářez této hodiny. A v těch následujících 60 minutách na Rádiu 2. Čas Rock Hellstorm, taky Motley Crue. Tak mrkneme se taky za fotbalem, no a pokračujeme v naší letní rokové jízdě a taky Skřet je před námi, co? No, kdo ví, kolik v něm bude a kdo to vyhraje. Uvidíme, držíme palce, přejeme.

0: velkých prodejnách e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě, a to na třech místech. Na ulici 28. října v Hulvákách havarovala 3 osobní auta ve směru do centra. Na Opavské ulici v Porubě se srazilo osobní auto s autobusem a na křižovatce Martinovská Opavská se srazily 2 nákladňáky. Komplikace v dopravě jsou také v Havířově na Moskevské ulici u nemocnice, kde policisté řeší bouračku 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda se zaměří na boj s černým trhem. Díky tomu se nebudou v příštím roce zvyšovat daně z cigaret, alkoholu ani hazardu. Sazby tak zůstanou stejné, protože opakované zdražování tvrdého alkoholu už do státní kasy nepřineslo více peněz, ale lidé kvůli vysokým cenám začali nákupy omezovat. Rezort chce více kontrolovat nelegální prodej a od roku 2027 plánuje i nově zdanit například kratom.
6: Morava aktuálně.
3: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za téměř 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlova.
7: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
3: Ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny, které lidem umožní nakupovat 24 hodin denně. Jako první si moderní samoobslužný systém vyzkouší obce Rudimov a Vítonice. Nové obchůdky nabídnou kromě potravin také kávomaty, terasy k posezení a nebo výdejny zásilek. A obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Sparta se představí v Brně proti Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude pak hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los ligové fotbalové asociace. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásný

0: rok slaví narozeniny.
1: 15 let, Rádia Čas rok. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Ano, přesně tak, na rádiu Čas Rok sledujeme dění na probíhajícím fotbalovém šampionátu, na kterém se dneska proti sobě postaví jak Argentina s Rakouskem, tak Francie s Irákem. Ale my netrpělivě čekáme na zápas České republiky s Mexikem, který se bude hrát tento čtvrtek 25. června. V něm půjde o všechno, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně budeme držet palce a o všem vás, rokeři, informovat. Tak to by bylo a jedeme dál s Hellstorm anebo Alicí, která dostává prostor jako první v pořadí. Tady je
0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Rádio. Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: No a je to opět tady Skřetův poklad, Rádia Čas Rock, 725331155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock. Bereme tentokrát čtvrtého v pořadí. Rádio.

0: Tak a pokračujeme v naší hře skřetů v poklad. Dneska další, kdo bude zkoušet štěstí, tím je Libor. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, Libore. Tak, máme půl třetí skoro v práci ještě, no. Nebo už doma, nebo co?
1: Ne, mám dneska volno, jsem doma.
0: Podívejme se na něho. Zasloužené nebo dovču čerpeš, nebo co?
1: Ne, mám volno, zítra mám zadrání odpolední, takže... Dneska jsem měl mít odpolední, zítra odpolední, s kolegou jsme se vyměnili, že jeden den budu mít volno, jeden den udělám ráno odpolední.
0: Jo, tak to máte takhle nějak dáne dohromady.
1: Jo.
0: Tak, máme před sebou naší soutěž, znáš pravidla?
1: Znám.
0: Jo, nemám to zdržovat a jedem na to, jo?
1: Jedem na to.
0: Dobrá.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 100.
0: Základ by byl, jo?
1: Základ by byl.
0: Popojedem.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 200.
1: Jedeme dál.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 300.
0: Tak, ty zníš tak, tebe jistě, tak prostě pojďme hrát, je to hra, že jo, o nic nejde.
1: Jo, jasně, jdeme dál.
0: Tak.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 400.
0: Jde o něco jiného, že jo? Tak by to štvalo, kdyby si dal někde do banku, že? Pětíkolo a řekl, ať se mi aspoň vrátí, že?
1: No, jasně.
0: No, ale teď tu pětí stopečku můžeš mít. Hrajem?
1: Hrajem.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 500.
0: Jak nám to pěkně odsejpá. Vyhrál jsi někdy něco?
1: No, vyhrál jsem tam něco takové to. U vás v radiu, listky třeba...
0: Takže ty jsi takové dítě štěstěny, tak to v tom případě pojedeme dál, ne?
1: A zkusme to.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 600.
0: Ty se toho nebojíš, že tak to má být, kdo nehraje, nevyhraje.
1: Nebojím, teď už je to takové vyše.
0: Jaké?
1: No, mít 600, nemít 600. Dajte si na pivo za to.
0: No, za to.
1: Nebo za svoje.
0: No, jaká je tvoje oblíbená značka?
1: Asi Radegast.
0: Ryze hořká, jo?
1: Jo.
0: Kam chodíte, kde máš oblíbenou kocandu?
1: Tady v Horní Lhotě, hotelík.
0: Na hoteliček?
1: Známe. Budíšovice spíš.
0: Ano, známe, velice dobře. No. Kolik stojí jeden kousek, jeden škopíček?
1: Kolem 50 už určitě.
0: 50, no. Tak to máme 12 kusů zatím, ne?
1: No, stačilo by to, že?
0: Jako na ožraní, jo, ale nevím, jestli... Co ženu? Ne, bratře, bez báb.
1: Dvojnásobná utrata.
0: Přesně jak ty říkáš, přesně jak ty, a potom ještě po dom a toto a zima mi je venku a...
1: No, jasně.
0: Tak co?
1: Těžko říci. A dej ještě jednou.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 700.
0: 700 korun českých, jak to máš daleko z domu do toho hotelíku?
1: Asi 500 metrů.
0: No tak to je nádhere, jak tam dlouho žiješ?
1: 9. rok.
0: Protože hotelík to je legend.
1: Je.
0: Předtím ještě byla Vlasta.
1: Slyšel jsem.
0: Předtím ještě byla Vlasta na rozcestí, že jo? Z toho je teď taky taková luxusního spůdka. Takže tam toho opravdu žije, kamaráde. Tak, co?
1: Těžko říct.
0: Těžko z hlavy říct, no ale tak, když se tak dá říct, jo? Venku je hezky.
1: A tak dej.
0: Jeden, to víš, jo.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 800.
0: To mě se daří, tak to je nádhera. Hele, před tebou, co jsme hráli, tak dneska měl litřík doma. Mohl vyhrát dva, vyhrál 1000.
1: Já vím, ale teď už je to takové, jestli to dá dvakrát po sobě tolik.
0: My nejsme žádné kasíro. Já to nevím, jestli to... Ten stroj tam dá nebo nedá. Já tady něco vidím, co tady je na té obrazovce, ale já nemůžu nic říct.
1: No to je jasné, no.
0: Takže.
1: Jo.
0: Tak jo, dobře.
2: Otevírám box rádia Časrok, který je plný peněz. 900.
0: Žiješ ještě jako, jo?
1: Žiju.
0: Tak, 900, 50 stojí pivo, no tak to už je pěkné, to už pozvadají už suseda třeba.
1: No.
0: A k tomu čipsy nebo slanky nějaké nebo něco, ne? Utopené?
1: No, něco malého, že?
0: On tam vaří, že? I.
1: Jo.
0: A dobře, dobře, že tam vaří. To je takovou reklamu, jo, jasné, no. Já mu pak pošlu účtenku.
1: Jo, já mu to řeknu, Milanovi.
0: Já vím. Jak se má jinak, Milan, dobrý, protože měl nějaké zdravotní problémy, je to všechno
1: v pohodě. Jo, už musím zaklepat, má to nejhorší v toho.
0: Tak, to je krása. No, ale my máme před sebou 1000 korun.
1: Já nevím, já budu asi sragola.
0: No, to záleží na tobě, já si to o tobě myslet nebudu, záleží co jiní, ale... Tak povídej.
1: Ne, já už nejdu dál.
0: Ty fakt končíš?
1: Končím.
0: Dobře, píšu si částku 600, nebo kolik jsi říkal?
1: 900.
0: Dobře, 900 korun českých mám napsáno, můžeme mimo hru?
1: Můžem.
0: Kdo tě tam poslouchá, ty to máš v obecním rozhlase?
1: Ne, já to mám tak jakoby trošku bedinky rozhozené kolem baráku, ať to všude slyším.
0: Ne, jenom ty, ale sousedy, ať závidí.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 1000.
0: Takže litřík by byl a pak...
2: Otevírám Box Rádia Čas Rok, který je plný peněz.
1: No...
2: A nemáš nic.
0: Já myslím, že jsi udělal velice dobře, 900 korun českých je tvých.
1: Těsně před.
0: Těsně před, jak ty říkáš. Libore, já ti moc a moc gratuluji, ještě si
1: děkuju
0: můžeš
1: moc.
0: Někomu poslat akcepty, kteří jsou v playlistu.
1: Akcepty, tak tady jako asi všem rockerům, kterým se zabouchlo a všem, kteří poslouchají, včetně ženy, která tady stojí vedle mě.
0: Ale, takže ona ví, že ty jsi vyhrál 900 korun.
1: No, jí by to asi neušlo úplně, tam teď má radio puštěné při práci.
0: Jo, tak to je, takže jí musíš nakonec opravdu pozvat do toho hotelíku.
1: Ne, ale jo, já pozvu.
0: Zdraví, jak se jmenuje dráh, choď prosím.
1: Ano, Anka.
0: Anička, tak jak naše Vranička. Tak jí taky,
1: ano.
0: Ano, takže jí taky pozdravujeme, užijte si to tam, pošlete když tak nějakou fotku a počkej mi ještě na drátě, jo, prosím.
1: Ano, díky.
0: My gratulujeme taky, zatím čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Matters of Rock.
7: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
6: Matters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
8: Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: na lida. Akcept to mají pro tuto chvíli za sebou, tak jako já, ale ještě než se s vámi rozloučím, tak si na rádiu Čas Rock zahrajeme podle vás. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, no a jdeme na písničku na přání. Jsi tam, Robo, zdravím tě?
1: No.
0: Nazdar, zdravíme tě.
1: Nazdar.
0: Jak se máme?
1: A víš čo, dobré, tak ani neosvěžující vonka byla u nás.
0: Máte tam tož taky hit?
1: Je to strašně, tak dusno, to ne ani horco, ale je dusno.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a

Mikru, jejich Fright. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Odpolední drive je připraven. No a rockerčata, to mají poslední školní týden. A co vy, rodičové, můžeme to probrat společně, ale hlavní slovo bude mít muzika i v další hodince. Tady jsou Delay. Jedna klasika v podání Status Quo.

0: minuty, po další čtyři hodiny patří jen a jen vám k tomu skřetů v poklad. Taky si zahrajeme naši letní rokovou jízdu, nezapomeneme na oslavence a hned té další hodince dorazí na odpolední koktejl taky náš dvorní astrolog Milan Gelnár. Teď ale zprávy.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jaké

0: Tak e-obuv ví.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Hrabové na Fídecké ulici. Havaroval tady náklaďák a osobní auto. Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz také v Havířově na Moskevské ulici, právě tak jako ve Zdíně na Přílucké ulici, kde se srazilo nákladní auto s osobním. A také se můžete zdržet ve Znojmě na Palackého ulici. Tady policisté šetří nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo totiž odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
4: Morava aktuálně.
2: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
5: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testování zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Na Jesenicku u jeskyně na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo. A tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku a poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Tak jeden ďábelský bál se právě teď končí, protože rockerčata před sebou mají poslední školní týden, když vezmeme v potaz, že v pátek už je to jenom o vysvědčení, takže dividy máte doma se všem všudy, tak tenhle ten ďábelský bál bude pokračovat zase až od začátku září. Jak to bude vypadat ale v tomto pracovním týdnu, který je poslední kompletní červnový, alespoň z pohledu hvězd, tak to ví náš dvorní astrolog Milan Gelnar. Jak to bude s počasím, to už všichni víme, kolik cisteren vypotíme, toť otázka, to se dozvíme zhruba v neděli. Ale co hvězdy? Popřejí nebo ne?
1: Počátek týdne bude ve znamení rozjitřených emocí, a to jak skrze hádky, rozpory a tak podobně, tak také usmířování a nejrůznějších obdobných aktivit. Dít se toho tedy bude hodně a nudit se rozhodně nebudeme. Střed týdne bude obdobný a vše, co se bude dít, pak budeme velmi silně prožívat. Více se budeme věnovat rodině a rodinným záležitostem, charakteristický pak pro nás bude pohyb, ale i schopnost nastavit si a dodržovat řád a disciplínu. Konec týdne bude hodně divoký. Opět se projeví silné karmické události, což znamená, že se budou nastavovat situace, které známe z minulosti, a bude se očekávat, že tentokrát je zvládneme lépe. Hvězdný týden. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: na křižovatku Světelnou k vodárně, tak s tím počítejte, dá se to celkem bez problému objet po tramvajovém pásu, takže pouze opatrně. Také ulice Frýdečka, i tam máme dopravní nehodu, doprava je řízena okolo Kyvadlově, takže si dávejte majzla, ať to máme i kompletní, tak ještě tady křižovatka Martinovská, Opavská, odstavené nákladní vozidlo v jednom pruhu z Martinovské ulice směrem na Opavskou. A vzhledem k tomu, jaký je tam odpolední šprajc, tak se to začíná řádně štosovat. Díky za tyhle ty hlášky, klidně posílejte dál, pokud potkáte něco, co je třeba pustit mezi ostatní řidiče. No a pokud vám i parťáka v autě dělá rádio Čas Rok, tak naprosto ideál. A já posílám nejenom za volant Delaine, taky Goodhart, taky Olympic a taky přijde čas na jednu vaši šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: Tohle byly D-Line, vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive, v plném proudu a taky Olympic, jeden big beat, a co si dáme od vás, to si rozhodněte sami, 725-33-1155.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Olympic a jejich Big Beat, vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je pondělní odpolední drive a taky muzika podle vás. Čau es, něco letního pro všechny, co užívají dnesního krásného dne. Díky moc, toho napsal Roman. Ahojte, zahrajte tam cokoliv pro všechny, kteří už odpočítávají čas v rachotě a taky pro všechny, co poslouchají Jiřka z Ostravy. Tak věřím, že tahle přijde k duhu, minimálně.

0: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: další hodince bude místo i pro romantiku. Tak takhle nám to bude hrát další hodince. K tomu dnešní oslavenci a pozor pro někoho z vás skřetův poklad. Tak hodně štěstí, jdeme na zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. Jaký si to uděláš,
5: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Českobratrské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz ve Valašském Meziříčí na Nádražní ulici, právě tak jako ve Znojmě na ulici Palackého. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Počasí nám i tento týden přinese horké chvilky. Začátkem týdne sice teploty mírně klesnou ke 30 stupňům a přinesou silné bouřky s kroupami. Od středy se ale obloha projasní a rtuť teploměru zamíří opět prudce nahoru. Ve druhé polovině týdne se tak musíme připravit na další vlnu extrémních veder, které místy mohou dosáhnout až 630 stupňů.
1: Morava aktuálně.
7: Olomoucký kraj pomůže opět malým venkovským obchůdkům. Mezi prodejny v 35 obcích rozdělí 3,5 milionu korun. Jedná se o prodejny, které by bez dotací museli ukončit svůj provoz. Více podrobností má pro nás mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Také lidé v menších obcích by měli mít šanci dostat se bez problému k pečivu a například i základnímu drogistickému zboží. Obchůdek jim to umožňuje. Podporujeme prodejny, které se nacházejí ve vsích nebo místních částech do 1000 obyvatel s maximálně jedním maloobchodem.
7: Slezská Ostrava rozšiřuje nabídku dostupného bydlení pro mladé lidi i seniory. Radnice zde aktuálně spravuje přes 1000 bytů a nové přiděluje formou rychlých výběrových řízení. Vedle klasických nájmů obvod nabízí i startovací bydlení pro studenty anebo komunitní dům pro samostatné seniory v Heřmanicích. Kapacita se navíc brzy rozroste o další 20 modernizovaných bytů v Šenovské ulici. A o vítězi ženské basketbalové ligy a držiteli bronzu rozhodne v příští sezóně jediný zápas na neutrální půdě. Podle představitelů se takzvané superfinále bude hrát v Jihlavě. Tamní nová horácká aréna bude hostit jediný duel o bronz. Tolik další zprávy, naslyšenou v 17 hodin. Krásné odpoledne.

Možná škoda, že to je muziky nechala. To byla Courtney Love tady na Rádio Čas Rock v pondělní odpoledním driveu a taky dnešní oslavenci je 22. června 2026. Svátek má Pavla, takže holky, naše rokeřice, užijte si svoje jmeniny. Mezi slavnými narozenými z dnešního dne najdete třeba režisérku Helenu Třeštíkovou a nebo herečku Meryl Streep. Obě se narodily 22. června a navíc ještě ve stejný rok. Skvělé ženské obě dvě. I v muzice se zadařilo 22.6. Tak třeba v roce 1970 koncertovali Cepelíni poprvé, ale taky naposledy na Islandu. No ano, Roberta Planta to zapůsobilo tak silně, že ještě během pobytu na ostrově napsal slova k Immigrant Song. V roce 1985 se Bryan Adams v Americe hned na 14 dní usadil na vrcholu singlového žebříčku a to se songem Heaven. No a třeba v roce 2002 se po desetiletém kamarádění ženil kytarista U2 The Edge. Vlastně se svoji dlouholetou přítelkyni slečnu Steinberg. A k tomu mezi svatebními hosty, mimo jiné, samozřejmě Bono Vox, zbytek celé kapely U2, ale taky Dave Stewart z Eurythmics a dokonce se objevil i Lenny Kravitz. Jako zase pro změnu dlouholetý přítel těch dvou. Co se tam dělo dál, nebudeme raději rozebírat. Basáky Nexus slaví dneska narozeniny a také kytarista a zpěvák Primal Scream. A třeba taky vy, tak všechno nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rock a zbytek hudební historie z 22. června jako vždycky na webu časrock.cz.

posloucháte Rádio Čas Rock a také pondělní odpolední drive s datem 22. června 2026. Na dnešek připadá den cibulových kroužků, také den pozitivních médií, máme světový den deštných pralesů, anebo třeba také světový den velbloudů, takže i ti dneska slaví. A nejenom oni, protože na dnešek připadá světový den koupání, den limončela, úžasný to nápoj, akorát je to stěnoles jako prase, mezinárodní den buď sám sebou, na dnešek připadá i světový den chlapských vrtochů a teď bacha, slaví taky

0: Volkswagen Brouk. Dneska je jeho světový den. A krom toho je 22. červen Mezinárodním dnem bez kalhotek. Vzhledem k tomu, že je venku vedro jako v pekle, celkem na místě. Vyberte si, co chcete a oslavte si to podle chuti a potřeb. Třeba s muzikou. Já nabízím Políš, taky Krobot, budou i Arakain a za malou chvíli i Skřetů v poklad.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1...
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas rok jako strém bodíčku, tak dopoledne u Hanze, tak taky u mě. Nejvyšší čas opět vás pustit do toho lítého boje, kde mu můžete ukázat, zač je toho loket. Takže 725331155, otázka zní, kolik je v banku. A beru toho sedmého.
1: Střetův poklad na rádiu Čas rok. Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čas rok.
1: Skřetů poklad rádio a Čas rok a Rakaj nám dozděli a já bych také chtěla říct jednu větu přímo Lukášovi. Lukino, cítíš se na to dneska?
2: Jo, cítím.
1: Jo, dobře, tak ta pozitivní věta druhá je ta, že neudělám nic, co bys nechtěl. To znamená, zavelíš, otevíráme box, otevře se box, řekneš, končíme hru, končíme hru. Mm-hmm. To je jediné, co ti neřeknu, kolik skřet má ve svém pokladu, protože to nevím.
2: To je škoda.
1: Tak jdem na to?
2: Jdem na to.
1: Tak jo.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 100.
1: Tak stovka na jistotu.
2: Jdeme dál.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 200.
1: Co s tím?
2: Jdeme dál.
1: Dobře.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 300.
1: 3 kilča.
2: Jdeme dál.
1: Ale to znělo hodně, jako jistě.
2: To je málo, 300 je málo.
1: No jak chceš.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 400.
2: Tak ještě či tlačí. Dáme.
1: Zmáčkni ho.
2: Jo.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 500.
1: No?
2: Ještě zkusíme teda.
1: Tak jo.
3: Otevírám box rádia Čas rok, který je plný peněz. 600.
1: Hráb je pod krkem a vydal šestovek.
2: Končíme hru.
1: Jsi si jistý?
2: Jo, končíme. Nebudem to pokoušet.
1: Poslední slovo.
2: Jo, končíme, jo.
1: A udělal jsi dobře, protože on tam víc nemá.
2: Já, tak paráda.
1: Šestovek je tvých. Sádrového trpaslíka si klidně můžeš pořídit na zahradu, jako symbol tvojí dnešní výhry. Takže prosím tě, nebudu se ptát, co s tím uděláš, ty to asi víš nejlépe sám. A jenom připomenu, aby jsi to užil ve zdraví.
2: Děkuju moc.
1: Lukáši, 6 kilo je doma, krásné léto ti přeju.
2: Děkuju, a i tobě.
1: Měj se, čau.
0: Skřetův poklad. Na rádiu Čas rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
7: Jsi piš a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
6: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
7: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
8: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
0: Rok speciál na rádiu Čas rok.
9: Čau jest všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas rok, o hodinku později na TV Rebel.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: rokovou jízdu.
1: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Českobratrské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A nehoda dvou vozidel komplikuje i provoz na Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí. Na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda se zaměří na boj s černým trhem. Díky tomu se nebudou v příštím roce zvyšovat daně z cigaret, alkoholu ani hazardu. Sazby tak zůstanou stejné, protože opakované zdražování tvrdého alkoholu už do státní kasy nepřineslo více peněz, ale lidé kvůli vysokým cenám začali nákupy omezovat. Rezort chce více kontrolovat nelegální prodej a od roku 2027 plánuje i nově zdanit například kratom.
1: Morava aktuálně.
9: Městský obvod Slezská Ostrava odstartoval výstavbu moderní sportovní haly. Novostavba za téměř 90 milionů korun nabídne prostor pro širokou škálu sportovních aktivit. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim příštího roku. Pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
10: Tělocvična, která přiléhala ke zdejší střední zdravotnické škole, byla již delší dobu kapacitně i technicky nevyhovující a v podstatě sloužila jen pro výuku tělocviku. Naším záměrem bylo vybudovat zde větší sportoviště, které by sloužilo místním spolkům, sportovním klubům i široké veřejnosti.
9: Ve Zlínském kraji vyrostou první venkovské non-stop prodejny, které lidem umožní nakupovat 24 hodin denně. Jako první si moderní samoobslužný systém vyzkouší obce Rudimo a Výtonice. Nové obchůdky nabídnou kromě potravin také kávomaty, terasy k posezení a nebo výdejny zásilek. A obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Sparta se představí v Brně proti Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude pak hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. Rozhodl o tom dnešní los Ligové fotbalové asociace. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Rebečky 48, kdo ví, no většinou čert ví, ale vy posloucháte Rádio Časrok, který je pondělní odpolední DF, 22. červen v kalendáři. Jak jste trávili uplynulý víkend v těch úžasných teplotách, ryze letních? U vody, asi nejlepší, že jo? A když ne, tak prostě aspoň nohy do lavaru, protože co jiného chcete dělat. Když vám holčina od zmrzlinovače podávala vaši oblíbenou vanilkovou sopočná, tak než vám to od toho zmrzlinovače podala, tak jste se ho měli milkshake, než jste si to vzali. A že jsem vypotila minimálně dvě cisterny od pátku do včerejšího večera, tak o tom jako se tady vůbec nemusíme bavit. A bude hůř, protože začátek prázdnin, aspoň tady na Moravě a ve Slezsku, tak to bude s velkou parádou. Zítra, pozítří, ještě jakž tak, takové jako normální letní teploty, když se budeme bavit o tom, že ty normální letní jsou za třicítky, ale čtvrtek všecko změní, no a pátek ten úplně jako přepíše dějiny, protože od pátku až do příštího pondělka teploměr někde v rozmezí 32, dokonce až 37 stupňů Celsia. Tak jenom abyste to věděli, tohoto je předpověď Rosniček, tak je třeba se na to připravit. Hlavně pitný režim, stín a pohoda a žádné nervy. Byť je konec školního roku, tak hlavně v klidu, rodičové. A já jenom připomenu, že mám pro vás dva lupeny na Vesufest, takže potřebujete poslední slovíčko, abyste poskládali dnešní výherní větu a já vám ho dám. Dejte tomu ještě dva kousky a pustíme se do toho.

0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Léto se nám pěkně rozjíždí a pokud byste chtěli během něj někam vyrazit, třeba na festiák, tak poslouchejte také zítra Ostrý budíček.
2: Budeme opět rozdávat lupeny na některou z akcí, které se na nás valí. A jestli chcete i nějakou kačku na cesták, máme pro vás i v úterý skřetů v poklad.
1: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

0: projíždět po festiácích, stačí jediné, dobře poslouchat rádio Čas Rok, protože od ostrého budíčku dostáváte indicie, tak abyste v odpoledním drive poskládali kompletní větu a sáhli se na dva lupeny, na festiáky, na koncerty, a to úplně zadarmo. Tak si to sesumírujeme, dneska už jste slyšeli, rok nikdy neumírá. Tady by mohla být tečka, anebo dokonce vykřičník, ale není. Ještě je tam jedno slovíčko, které dostanete ode mě, ale ne hned. Budem to chvilku napínat a natahovat, jak malé gatě, takže Metalinda, Disturbed, AC/DC a pak ho dostanete. A pak je to na vás.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock a v dnešním odpoledním drive také poslední slovíčko, tady ten poslední dílek do skládánky, tak ať máte celou větu. A to slovíčko zní kámo. Teď už to máte kompletní a hrajeme od Valupeny na Fezu Fest 2026. 725-33-11-55, čtyřka je ta šťastná.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom 100.

0: čas rok.
1: Letní roková jízda má svého účastníka, nechci říkat ještě vítěze, protože k tomu má Michal ještě kousek. Čau.
2: Ahoj.
1: Jak je najednou takový zatažený? Dobré, jednoduše, potřebuju znát dnešní výherní větu.
2: Rok nikdy neumírá, kámo.
1: Rok nikdy neumírá, kámo. Přesně to je ono. Takže v dnešním odpoledním driveu bereš ty a bereš dva lupeny na Vesufest 2026. Mimo jiné 4. a 5. července jedeš směr Boskovice a uslyšíš a uvidíš Škvor, Luci, Panoptiko, Marpa, Valda Gang, Kamila Střihavku, Alberta Kromka, jeho Alband, Legendy se vrací, Forest Jump, Gatecrasher a spoustu a spoustu a spoustu dalších. Dva lupeny jsou tvoje. Co k tomu víc říct?
2: Jo, já děkuju moc, já k tomu tak řeknu, děkuju. Nejlepší radio, říkám, že se vás vyplatí poslouchat, i když občas nějaká ta pokuta přistane, ale jste stejně nejlepší.
1: Stojí
2: radio
1: to za to, jo? No tak výborně, určitě, když to stojí za to přes jo, pokuty, tak je to super. Michale, my chceme jediné, nebo vlastně dvě věci chceme. Aby jsi to užil na plné pečky a abys nám poslal aspoň jednu fotku.
2: Aha.
1: No tak jo. Michale, Vesufest 2026 a ty, to je ideální kombinace na letošní léto. Je to tvoje, měj se, čau.
2: Děkuju, měj se hezky, ahoj.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz. Jaký si to uděláš,
5: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
0: Radio Čas Rock. I v

0: A nebo Joe Cocker. Tak takhle nám to bude hrát v další 60 minutovce. Malé dostaveníčko na fotbalové mistrovství světa si společně dáme. Novinku tohoto týdne, taky lákačku na zítra, protože i zítra bude o co hrát. Teď ale zprávy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Aktuálně si řidiči dávejte pozor na dálnici D1 na 333. kilometru na trase Přerov-Ostrava. Kvůli porouchanému vozidlu se tady můžete i zdržet. Další komplikace v dopravě jsou také v Brně na Tuřanské ulici, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu mezi osobním autem a motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o předčasný důchod letos raketově roste. Lidé chtějí stihnout výhodnější podmínky. Za první tři měsíce roku si o něj zažádalo dvakrát více lidí než loni. Může za to nová úleva. Kdo totiž odvedl pojištění za 45 let, tomu stát nově strhne z důchodu za dřívější odchod jen polovinu toho, co dříve. Lidé mají navíc strach, že vláda podmínky pro odchod do penze v budoucnu zase zpřísní.
3: Morava aktuálně.
2: Podnikání v Moravskoslezském kraji nabere další obrátky. Hejtmanství rozdělí miliony korun mezi desítky podnikatelů. A na co peníze firmy využijí, to už nám prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Na Jesenicku u jeskyně na Špičáku láká turisty nová naučná stezka. 6-kilometrová trasa je věnována době ledové a vede z obce Písečná přes údolí, skály a nánosy hornin. Na 9 zastaveních se zájemci seznámí s tím, jak krajinu před 500 000 let zásadně přetvořil tající severský ledovec. Pro cyklisty je na cestě připraveno i nové odpočívadlo. A wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Proti rozhodnutí se může odvolat. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: čas roku 8 minut po 18. hodině. Před námi je novinka tohoto týdne, kterou vybíral Hans. A je to naprostá klasika, tady nemůžete šáhnout vedle. Ale je to na vás, až do nedělní půlnoci.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Za moře, jak to bude vypadat, co je dneska v plánu a hlavně kde naskočí náš fotbalový výběr do dalšího zápasu. Tak dneska o 19 hodin na 23. fotbalové mistrovství světa Argentina proti Rakousku, od 23 hodin Francie proti Iráku. Ve 2 ráno našeho času Norsko-Senegal a v 5 ráno Jordánsko-Alžírsko. Naši borci ti se vetnou do zápasu 25. června. Klidně vaše tipy, už teď házejte sem a hlavně tenhle ten fotbalový maraton. Užívejte na plné pecky, protože v tom jedeme s vámi.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Odpolední drive na rádiu Čas Rok.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo?
4: Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
11: Nová tvář televize Relax.
12: Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Jordu Wana. Před námi Bullet for my Valentine a taky vy 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tohle byly Bullet for my Valentine na rádiu Čas rok, no a o poslední kousek na vaše přání dnešního odpoledního driveu už se postará Patrik. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Povídej, je to tvoje.
1: Tak, chtěl bych to věnovat svojí milované ženě Pavlince, Pavle, která má dneska narozeniny a jmeniny, a chtěl bych nechat zahrát od Turba krásným dívkám. No a je to, ať si to užijou i všichni, co poslouchají.
0: Tak já se teda drze připojím za celou smečku rádia Čas rok a svojí druhé ženě za nás pogratuluji, prosím tě, zbytek už nechám na vás.
1: Děkuji.
0: Tady je muzika. Mějte se, čau.
1: Díky, ahoj. Odpoledne.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
10: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
11: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Tohle byly Kalt a Tečka za pondělním odpoledním drivem. Teď už je připraven nový díl rock speciálu, tak si to užijte stejně tak jako celý pondělní večer. A slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne na rádiu Čas Rock. Tak čau.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz. Jaký si to uděláš,
4: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Začneme jednou starší záležitostí, protože zavzpomínáme na období takzvané New Wave, tedy doba mezi polovinou 70. a polovinou 80. let. Tenkrát se objevily kapely jako Inixis, The Cure, Blondie, anebo třeba Ultravox. Někteří rockoví fanoušci tuhle kapelu nikdy nebrali, mezi třeba zmíněné The Cure nebo Blondie. Ale oni měli obrovský úspěch a sami ovlivnili mnoho nastávajících kapel. Třeba takový John Frusciante nebo kapela Muse je často uvádí jako svou největší inspiraci.

Tak tohle byl Ultravox a kousek z roku 1982. Takže si dáme něco modernějšího. Na písmeno U totiž začíná kapela Unity. Tohle uskupení se dalo dohromady v roce 2015. Možná tomu dost pomohl Kai Hansen, když se rozhodl k návratu do Halloween. Tím zůstali nečinní Gamma Ray. No a dvojce Henjo Richter a Michael Enre se mohla věnovat vlastním věcem. A to byl vlastně počátek kapely Unity.

V dnešním rok speciálu řešíme písmenko U. No a následujícího pána jste tady asi možná čekali. Udo Dirk Schneider. Letos oslavil už 74. narozeniny. A jasně, nějaké ty zdravotní patálie zažívá i on. Ale jinak je to borec, který fakt jako jede bomby. Vlastně od roku 1968, když začal s aktivní muzikou. A funguje nepřetržitě. Ať už to bylo s Accept nebo s UDO, vzniklo pod jeho jménem obrovské kvantum hitů. A pravidelně si je můžeme vychutnávat živě i na území České republiky.

0: Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v Rock speciálu. A to jak na rádiu Čas Rock, nebo na televizní stanici Rebel. Tématem tohoto dílu jsou kapely a interpreti začínající na písmenko U. No a před námi je tady další legenda, nebo vlastně čtyři legendy. Pánové Bono, Edge, Adam a Larry, neboli U2. Ti už mohou taky pěkně slavit. I tato kapela totiž dosáhla 50 let na scéně. Ve druhé polovině roku jsou v plánu velké oslavy, včetně nové desky. Mezitím na jaře pánové překvapili novým EPčkem. My si však v Rock speciálu dáme jednu klasiku.
1: You think you've got the stuff?

a objevil se také ve slavné reality show Slavné rodinky Osbornových. Nicméně kapela stále hraje, no a my s ní dnes zakončíme tento díl. Já vám moc děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa, slavit je třeba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mothers of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Hvězdného Marilyna Mansona,
2: slavné Arch Enemy,
3: In Flames,
2: Slaughter to Prevail,
3: The Rasmus.
2: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Mothers of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Radiočas Rock slaví narozeniny.
5: Radiočas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
4: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
5: Rádio Čas rok.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.horkon.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rock. Léto se nám pěkně rozjíždí a pokud byste chtěli během něj někam vyrazit, třeba na festiák, tak poslouchejte také zítra Ostrý budíček.
1: Budeme opět rozdávat lupeny na některou z akcí, které se na nás valí. A jestli chcete i nějakou kačku na cesták, máme pro vás i v úterý skřetů v poklad.
0: Těšíme se na vás zítra v 6 ráno.
2: Ostrý budíček.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek z HC Oceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací